jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

Wstawaj, już budę ten. Jeszcze wczoraj jsem ti ukradł pętli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc.

zasvítí.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Párných dní ještě, zaplať pámu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. V shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mi to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Žalmanův spol v jazzovém kabátu, zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje, samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu kleky Petra České trémské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miky Rivola. Jeho září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.

Anexu, ní Burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. Nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tramských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal. Teď je mi o rok víc a čas pár.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
5: Ano.
6: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Maženko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: To byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkala, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi, já ho posprejuju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: Jak rád by ji slyšel, tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, Martin Zaňacka.
3: Dobrý den, Martine.
5: Dobrý den.
3: Co vybíráte?
4: No, prosil bych paní Jiřinku.
3: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
6: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
3: Dobře.
6: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
5: Děkuji pěkně.
6: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
3: ano.
6: A dáváme hlas Krampolovi.
3: Ano.
6: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
3: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
6: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
5: Tak to
6: kromě těch gaunerů, co hrál.
5: Ano, to mě velice těší, děkuji.
3: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
7: My vás Podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
3: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
8: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
3: Big Beatový rytmus.
5: Ano.
3: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
5: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
3: taky
5: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
3: do tanečních jste chodil?
5: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
3: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív? Nebo ne?
5: Ne.
3: Někteří to tak měli.
5: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
3: Takže už tehdy jste to takhle bral?
5: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
3: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
5: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
3: Ano.
5: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
3: Divadla na Zábradlí.
5: No, ano.
3: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku a vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu humoriáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, o přítomných raději nemluvme, ano. A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka, Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval Porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo protihráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstít se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se Synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju. A jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si taky pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko, naslyšenou.
1: Ano, ano, píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasím pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju. A byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90.
8: No.
9: Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím úžasný. Vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějakým zařízením psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste jo, říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, jo. Ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Takoru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl o Takaru Bávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady.

0: nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek. Vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračovat.

0: Pokračování.
1: Dobře, tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
2: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
2: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek se ptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je J.R. Vávry, Ahmed Máhla, to si jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako, tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
2: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová, Rýzerka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
1: Humoriáda. Děkujeme kolegyni Jitce Němcové, děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
4: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na vybraných přechodech u škol hlídkují policisté a strážníci, upozorňují školáky na správné přecházení vozovky. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% víc černé zvěře. Ministr zahraničí Macinka si kvůli hybridnímu útoku na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Ráno bude většinou polojasno, dopoledne postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Na bezpečnou cestu dětí do školy dohlížejí v těchto dnech policisté a strážníci. V rámci preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne upozorňují na vybraných místech školáky na základní pravidla chování na ulici, kde projíždějí auta. Po prázdninách tak dětem připomínají, aby pokud možno vždy přecházeli vozovku po přechodu. Policejní mluvčí Michála Rendlová připomíná také pravidlo 3 rozhlédnutí.
3: Při přecházení vozovky tedy platí pravidlo rozhlížet se nejdříve doleva, potom doprava a následně doleva. Doleva je to první proto, protože vlastně to vozidlo, které přijíždí zleva, tak je ke mně blíž. Takže vlastně proto je to poprvé doleva a pak doprava. A pak ještě jednou pro jistotu doleva.
2: Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
4: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru novinky.cz a iDnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolaná v nejbližších dnech. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla. Země Visegrádské čtyřky by mohly více spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku.
5: Japonsko je v podstatě nejstarším partnerem Visegrádské skupiny.
6: Shrnul pojednání s japonským ministrem Toshimitsuem Motegim šéf Černínského paláce Petr Macinka z motoristů sobě. Dodal, že Japonsko je pro střední Evropu klíčovým partnerem a že japonské společnosti v Česku zaměstnávají asi 50 tisíc lidí. Ministři Česka, Polska, Maďarska, Slovenska a Japonska jednali taky o válce na Ukrajině a důležitosti zachování světového řádu založeného na dodržování pravidel, ať už ze strany Ruska nebo v indopacifické oblasti. Ze Slovenska Ladislav Novák, Český rozhlas. Sport.
2: Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. 18-letý fotbalista podepsal smlouvu na 4 roky, uvedl to klub na svém webu. Západočeši po postupu do Evropské ligy přivedli už 3. obránce. Minulém týdnu získali Adama Gabriela a Denise Vavra. Českým tenistkám a debutantkám na US Open Lucii Havlíčkové, Darje Vidmanové ani Gabriele Knuconové se nepovedlo postoupit do 2. kola. Další z reprezentantek Nikola Bartuňková hrála s Egypt Ťankou Šerifovou a vedla 1-0 na sety, pak byl ale duel kvůli dešti přerušen.
1: Počasí.
2: Ráno čekejte většinou polojasno, dopoledne od severozápadu postupně oblačno nebo zataženo a k večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Mírný západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ve Staňkově na Domažlicku v ulici Venigova platí uzavírka. Důvodem jsou práce na silnici, které potrvají do pátku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Vítejte, a to 5 minut po 5. hodině, kdy začíná středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Co znamená přísloví žádný učený z nebe nespadl? Na tuto otázku odpoví už za chvíli naši nejmladší. A to v rubrice Ahoj rádio.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: Co znamená přísloví žádný učený z nebe nespadl?
1: Že někdo se učí pomalu a někdo rychlejš.
2: Že když se ti něco nevede, tak že nemáš hnedka brečet, že nikdo se hnedka všechno nenaučí, že to potřebuje čas.
3: No, že když se někdo učí, takže potom jako se v životě to nestratí prostě.
4: Že když se učí, tak když zemře, tak je jako andílek, tak letí do nebe, a když se neučí, tak jde do pekla.
5: Když spadneš z nebe, tak si hloupej.
6: Děkujeme dětem a nabízíme teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 2. září. Stankov rok 1964 na nule a Nepomuk rok 1953 bezmála 33 stupně Celsia. Jaké počasí bude dneska? To se v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň dozvíte už za malou chvíli. Teď Phil Collins.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Zpravodaj se v Nepálu dostal do oblastí, které před několika dny zasáhla obrovská záplavová vlna. Obětí v Nepálu a Tibetu je už víc než 1000. Stále také pokračují záchranné práce. Reportáž od našeho asijského zpravodaje už za chvíli.
1: Počasí.
0: A to nabízíme 6:15. Dobré ráno, Stříbro hlásí 9 stupňů, Plzeň Mikulka 11 a 11 stupňů je rovněž v Kralovicích. Teď po ránu bude většinou polojasno, během dopoledne od severozápadu postupně oblačno nebo až zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr mírný, západní, večer bude slábnout a rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň,

0: 5.20, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. 16 obětí v Tibetu a 987 v Nepálu. Taková je zatím poslední bilance středeční ničivé záplavové vlny na hranicích těchto dvou zemí. V zasažených částech pořád pokračují záchranné a pátrací akce. Živel v Nepálu smetl stovky vesnic. Našemu asijskému zpravodajovi Davidovi Jakšovi se podařilo dostat do Nuwakotu, jedné z nejpostiženějších oblastí.
1: Dcera šla ráno na pole tady do těch míst nad námi. Když se přihnala voda, neměla šanci, spláchlo to celý kopec, pole i lidi. Nevím, kde je její tělo.
2: Přišel od někud strosek, převyprávěl svůj příběh a za chvíli zmizel v hustém subtropickém lese. Starý muž s typickou nepálskou čapkou toupí na hlavě. Jeho soused, pan Šikar, měl více štěstí. Dům, auto, motorku, úplně všechno mu odnesla 10 metrů vysoká vlna. Zůstalo mu jen to, co má teď na sobě, ale všichni jeho blízcí žijí.
3: Vidíš tamhle ten dům, tu nemovitost? To je moje. Ta hromada trosek, to je teď moje. Měli jsme zahradu, pole, cestu k domu, ale moji nemocnou mámu, která má problémy s koleny a špatně chodí, tu jsme zachránili.
2: Tamhle, kde řeka dělá zákrutu, stál zcela nový hinduistický chrám. Zmizel, nezůstal z něj ani jediný základový kámen. Pryč jsou i kancelář provinčního úřadu nebo policejní stanice. Koryto řeky, původně široké 100 metrů, má dnes půl kilometru a voda doslova vymydlila svahy nad řekou do výšky desítek metrů. Dílo zkázy dokonaly půdní sesuvy. Ty nakonec smetly školu i silnici.
4: Ty domy stály 100 metrů nad řekou a vidíš tam teď něco? Všechno vzala voda. Pár vteřin a je to pryč. Strhla i silnici, která byla spojnicí tohoto okresu s čínskou hranicí na severu.
2: Vysvětluje mi pan Deependra, člen nepálského týmu České humanitární organizace Člověk v tísni. Když dokončíme rozhovor, všímám si na silničním patníku zablácených klíčků od zapalování. Možná zachycené vodou, možná někým odložené. Možná od motorky, možná od auta. Pod nohama nám hučí řeka Tríšulí a 20 metrů od nás leží na boku převrácený žlutý autobus zanesený bahnem. Oba doufáme, že klíče a odplavený školní autobus spolu nějak nesouvisí. Z nepálského města Kalikasan, David Jakš, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl šestá.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Chotíkově severně od Plzně likvidují rybáři úhyn ryb v lesním rybníku pod vrchem Krkavec. Na úhyn je upozornili turisté a místní obyvatelé. Podle Chotíkovského rybářského spolku i správce lesa za to mohlo extrémně horké a suché počasí. Stavbaři začali s demolicí centrální výrobny jídel v Korandově ulici v Plzni. Nahradí je bytový komplex s více než 400 jednotek. Budova z konce 80. let původně sloužila jako vývařovna plzeňské společnosti Škoda a měla kapacitu až 22 tisíc jídel denně. Její provoz skončil před 20 lety a od té doby byla prázdná. 8 lidí zemřelo při letošních prázdninových nehodách, které se staly v Plzeňském kraji. Meziročně je to o 2 víc. Většina z letních tragických nehod se stala v srpnu. V červenci zemřel na silnicích v Plzeňském kraji jeden člověk, v srpnu 7. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 17 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Rodiče, kteří studují vysokou školu, mohou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Úřad práce jim při splnění podmínek dá zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Zaplatit z toho mohou třeba chůvu nebo dětskou skupinu. O příspěvek mohou rodiče požádat online přes portál Jenda. V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valérie a Týden divů. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce nejméně do listopadu, řekl to generální manažer klubu Martin Straka. Extraligová sezóna začne 15. září. Plzeň o den později bude hostit Liberec. A dnešní počasí zpočátku bude většinou polojasno, postupně oblačno až zataženo a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/27 v Plzni Liticích pozor na stavební práce. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Důvodem je stavba přejezdu přes středně dělící pás. Jděte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kam se obrátit pro odbornou psychologickou pomoc? To je otázka, na kterou netuší odpověď 2/3 dětí v Česku. Nejčastěji trápí škola a vztahy. Kde se podporu hledat vyplatí? Víc k tématu povíme v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň za chvíli.
2: Dobré ráno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň, 8 minut po půl šesté. Špatné vztahy, osamělost, nedostatek kamarádů a také tlak na výkon. To jsou nejčastější důvody psychických potíží školáků v Česku. Vyplývá to z průzkumu UNICEF. Nesnadné je také pro děti najít samotnou pomoc s psychickými potížemi. Téměř 2/5 dětí neví, na jakou krizovou linku nebo odbornou organizaci se v případě potřeby obrátit. Navíc samotná pomoc na školách je taktéž nedostatečná. Stále chybí školní psychologové i specializovaní psychiatři.
1: 2/3 dětí neví, kam se obrátit o pomoc.
2: Popisuje výsledky průzkumu výkonná ředitelka UNICEF v Česku Pavla Gomba. Podle ní je to překvapující, protože medializace a komunikace krizových služeb je poměrně značná.
1: Je tam ten rozpor mezi pohledem nás dospělých. My máme pocit, že to je na každém rohu. Nějaké telefonní číslo, kam se obrátit. Ale k těm dětem se to nedostane. Je to na tom, nevím, TikToku, co čtou děti, co sledují děti. Je to tam, nebo je to někde jinde?
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
3: Je nedostatečná jak na úrovni školních psychologů, kde ještě zdaleka ne každá škola má školního psychologa, a samozřejmě ještě víc nedostatečná je mimo školu, kdy prostě psychologů a pak zejména teda psychiatrů, pokud je potřeba nějaká ještě specializovanější pomoc, tak je prostě zoufale málo.
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
1: Tam existuje ještě jiná bariéra, že to není jenom ta dostupnost, že je to i ta poptávka, že je to i ta důvěra v toho poradce a v toho psychologa. A to si myslím, že je ta priorita, že by to mělo jít ruku v ruce, že by měla být větší dostupnost psychologů, poradců, výchovných poradců, ale na druhé straně vlastně budovat tu důvěru v ně.
2: Národní akční plán pro duševní zdraví, aktualizovaný letos, počítá s posílením péče o duševní zdraví dětí přímo v prostředí škol, pokračuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z ANO.
4: Je potřeba navýšit absolventy těch oborů psychologie a psychiatrie. Myslím si, že s tím souvisí taky zákaz používání mobilu na školách. Souvisí s tím nějaká regulace času stráveného na sociálních sítích.
2: Podle školského ombudsmana Martina Beneše ale škodí například nedostatečné zapojení dětí do tvorby plánů.
3: Soustavně připomínkujeme to, aby to bylo projednáno právě s dětmi, aby děti byly zapojeny do té přípravy těch strategických dokumentů. Protože se to zhusta neděje, takže my na to stále upozorňujeme, aby se to dít začalo. Samozřejmě i my tu participaci se snažíme jako nezanedbávat a dělat ji v rámci třeba toho dětského poradního týmu, který mám.
2: Podle aktualizovaného národního akčního plánu má jít do péče o duševní zdraví v příštích 4 letech asi 10 miliard korun. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Za 4:45 tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a už za chvíli od nás pro vás aktuální informace o počasí.

0: na 6. Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. V 6 hodin odvysíláme zprávy a ještě do té doby vám nabídneme dvě informace, tipy pro volný čas a teď počasí.
1: Počasí.
0: A jaké jsou aktuální teploty v našem regionu? Začínáme na horách. Železná Ruda hlásí 12 stupňů Celsia, 11 Domažlice a 10 Staňkov. No a teď ráno většinou polojasno, během dopoledne bude od severozápadu postupně oblačno až skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia a na horách 18 až 21. Mírný západní vítr, který večer bude slábnout a rozptylové podmínky dobré, bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: se stát.
1: Dneska je středa, 2. září, aktuální čas za 8 minut 6 hodin.
2: Tipy pro volný čas.
1: Ve vstupní hale hradu a zámku v Horšovském Týně si můžete prohlédnout výstavu japonské kaligrafie. Výstava tam bude k vidění až do 27. září. V Třemošné se otevře nový kulturní dům. Stane se tak v 15:30 na náměstí pod Formankou. Hlavním bodem programu je koncert orchestru Tremolo pod taktovkou Dalibora Bárty a hosty Václavem Nojdem Bártou a Danem Bártou. Kafe Smetanka v Plzni se od 20. hodiny promítá italský film Milost. A na zámku v Manětíně můžete navštívit výstavu prací malířky Jolany Čechové. Autorské reprodukce a oleomalby jsou k prohlédnutí až do konce září. Letní scéna plzeňského Kalikovského mlýna, ta nabízí dneska divadelní představení Manželé v nesnázích. Hrát se začíná v 19 hodin a uvidíte Luci Vondráčkovou a nebo Jaromíra Noska. Na zámku Kozel vystavuje svá díla Jana Kondrová. Výstava představuje soubor oleomaleb na plátně a můžete si na ní vyrazit až do 17. září.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přijďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
3: Hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Speciální škola Merklín otevřela nové odloučené pracoviště v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Další fotopoint, takzvané srdce plzeňského kraje, bude ode dneška v Konstantinových lázních na Tachovsku. Podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. Ráno bude skoro jasné, postupně čekejte oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Merklínská speciální škola spustila provoz nového odloučeného pracoviště v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Zařízení, jehož zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické, nabízí vzdělávání i komplexní terapie pro 80 dětí s těžkým zdravotním postižením, pokračuje ředitelka speciální školy Merklín Iva Kováčová.
4: Nově tady najde místo 84 žáků, dětí s mentálním postižením. Naše škola poskytuje vzdělávání dětem s kombinovaným postižením, mentálním postižením a autismem. Jsem moc ráda, že můžeme pomoct rodičům umístit jejich děti v našem zařízení.
3: Spolu s odloučenými pracovišti v Plzni, Sušici a Nově Žinkovech teď Merklínská speciální škola rozšířila kapacitu na 200 míst. V Konstantinových lázních na Tachovsku bude ode dneška další srdce plzeňského kraje. Jedná se o místo pro fotografování, takzvaný fotopoint ve tvaru velkého srdce, který slouží i jako lavička a místo k odpočinku. V Konstantinových lázních instaluje srdce plzeňské hejtmanství ve spolupráci s tamními léčebnými lázněmi, a to do prostoru poblíž kostela Panny Marie Lurdské. Slavnostní odhalení je dnes v 9 hodin. Jedná se už o páté podobné zastavení na území kraje. Například v květnu vzniklo nad městy Žinkovy na jižní Plzeňsku. Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO schválila vláda. V prvních dvou měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku, teď je to 80%. Proti je předseda koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve finále jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i ex-ministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU ČSL.
5: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
3: Do Karlových Varů dnes přijedou první účastníci tradičního folklorního festivalu. Doprovodný program začíná jarmarkem řemesel u hlavní pošty a ve čtvrtek odpoledne na Novém náměstí v Sokolově. Hlavní program letos nabídne 12 domácích a zahraničních souborů, které od čtvrtka do neděle vystoupí v různých částech karlovarské lázeňské zóny, říká ředitel přehlídky Jan Boháč.
6: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty. Gala program a koncert pro děti je ve velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme taneční veselicí v poštovním dvoře.
3: Kromě domácích souborů letos na festivalu vystoupí hudebníci a tanečníci z Řecka, Estonska, Slovenska, Německa a Kyrgyzstánu. Sport. Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatí 125 milionů liber v přepočtu přes 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. Desátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon. Uspěl v závěrečném hromadném sportu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas.
2: Počasí.
3: Ráno bude skoro jasné, během dopoledne od severozápadu bude postupně oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Plzně v ulici Sokolovská v úseku od přechodu pro chodce za okružní křižovatkou pozor na uzavírku. Stavební práce tam potrvají do konce listopadu. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodin tomu 5 minut, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Vítejte, už za chvíli nás čeká kalendárium a s ním Petr Jungmann.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 2. září, svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku Iris bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.
3: A já přidávám teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 2. září. Stankov rok 1964 na nule a Nepomuk rok 1953 bez trošky 33 stupňů. Jaké počasí nás čeká dneska? Tuhle informaci dáme už za chvíli. Teď Modern Talking, tak dobré ráno.

0: ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli sport. Zjistíme, jak se obhájci titulu házenkáři Plzně chystají na sobotní vstup do nového extraligového ročníku.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, jednu minutu po čtvrt na sedm. Aktuální počasí, předpověď, ráno bude skoro jasné, během dopoledne od severozápadu postupně oblačno nebo zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21, povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby ona jedničce, tedy mírná.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Do nového dne vás vítá ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Jsme na to rádi. Začíná nový ročník extraligy házenkářů. V sobotu do něj na palubovce Strakonic vstoupí také obhájci titulu házenkáři z Plzně. Ten povede stejně jako v minulých sezónách v pozici trenéra někdejší gólman české reprezentace Petr Štochl.
1: Zase my už slyšíte stejnou větu každý rok. My chceme hrát na hranici toho, čeho jsme schopni. To prostě tak je, říkám to každý rok a je to realita. Když to bude stačit na finále, když to bude stačit na nějakým rejle, budeme moc rádi, jo, ale pak, když s Jirkou si budeme moc po sezóně říct, hele, oni ze sebe dostali maximum toho, čeho jsou schopni, a podíváme se na tabulku a budeme první, druhý, třetí, pátý a budeme schopni si tohle říct, tak vlastně za tu sezónu budeme rádi, jo. Ale to je ještě dlouhá cesta, kde jsme na začátku.
2: Mluví o plánech do sezony trenér talentu Petr Štochl. Ten místo reprezentanta Dominika Skopára přivítal na pozici pravého křídla navrátilce ze Švýcarska Davida Poloze.
1: David Poloz je hráč, který přišel s velkou zkušeností, s velkým přehledem, s klidem, který vnáší do té hry, a tam jsem obrovsky spokojený, protože tu díru, která vznikla po Skopi, tak si myslím, že nám ji bude schopen zacelit, a to je skvělý přínos.
2: Do Dukly odešel gólman Daniel Grábeman, kterého nahradil Makedonec Andrej Petkovsky. A doplnil tak v brankovišti Filipa Herajta.
1: Myslím, že s Herim to bude velmi dobrá mankářská dvojice. Je to kluk, který chytal polskou ligu, je zvyklý na kvalitní soupeře, na, řekněme, velmi dobrou spolupráci s obranou. Pak, když tam ta spolupráce funguje, tak je opravdu dobrý. Takže tohle je jeho obrovská přednost. Je to golman, který si myslím, že bude schopen podávat stabilní výkony, nebude dělat chyby v základních činnostech, které budeme vyžadovat, a myslím si, že se ten tým o něj bude moc opřít.
2: Myslí si Petr Štochl. Nejtěžší adaptaci tak má v Plzni srbská levá spojka Ognjen Radojičić.
1: Co se týče Ognjena levý spojky, to je kluk, který má velký potenciál. Už jsem s nimi hovořil, že samozřejmě se to budeš nějakým způsobem vyvíjet, ta spolupráce hráčů poli, je to jakožto levá spojka, samozřejmě je účasten velký množství kombinačních akcí, velký množství činností, jedna v útoku, jinak ve obraně. Na pozici 3-4 a ta souhra bude chvilku trvat, než si to sedne, ale začínáme vnímat, kde jsou jeho přednosti, už je hře samotný v našem týmu, začínáme vnímat, kde je potřeba ještě tam zapracovat, a i s Ogin. Jsem o tom mluvil, že to prostě ještě nějaký čas sebere, ale to, proč jsme ho vzali, si myslím, že bude schopen naplnit.
2: Říká na adresu téměř dvoumetrového Srba Petr Štochl. Ten chce dávat opět hodně prostoru na palubovce mladým odchovancům talentu.
1: Už máme v kádru stabilně jenom jednoho dorostence, Honza Bombruk. Ostatní už nám povýšili do dospělé kategorie a hlavně jsou rozkušenější. Ti loňští dorostenci, kteří byli stabilním členem kádru, tak mají rozkušenosti za sebou, ale opravdu vytížení. Nebyli jakoby do počtu, který dostávají 3-4 minutky v zápase. Regulérně odehráli velké množství minut v mužské kategorii a hrozně to posouvá a posunulo. A myslím, že to bude vidět i letos.
2: Doufá trenér obhájců titulu Petr Štochl. Z Plzně Vladislav Jinouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň představila žákům a učitelům na 26. základní škole na Borech novou přístavbu a nástavbu s učebnami a zázemím za zhruba 61 milionů korun a za 35 milionů modernizovanou 11. školní jídelnu. Investice řeší dosavadní nedostačující kapacity, informoval o tom magistrát. Město Nepomuk hledá dva vhodné jehličnany, které se letos stanou vánočními stromy. Jeden ozdobí náměstí Augustina Němejce v Nepomuku, druhý prostranství u nádraží ve Dvorci. O odborné pokácení, bezpečný odvoz i následné umístění stromu se postarají technické služby města Nepomuk. Podrobnosti jsou na webu Nepomuku. Lidé ze 4. plzeňského obvodu mohou až do konce září hlasovat pro projekty, které by se mohly realizovat v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Vybírat mohou ze 16 nápadů. Hlasovat je možné na webu rozhodnetesami.cz nebo pomocí hlasovacích lístků, které jsou k dispozici v recepci radnice. Na realizaci projektu má obvod připravené 2 miliony korun. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo výdajích na školství. Resort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun. To je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství chybí zhruba 6 miliard korun. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku naverbované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Fotbalová šance liga večer nabídne dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 18 hodin bude Zbrojovka Brno hostit Hradec Králové. Ve 20 hodin začne zápas pražských Bohemians s Jabloncem. A dnešní počasí ráno bude skoro jasno, dopoledne od severozápadu postupně oblačno až zataženo. A nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto narazilo do padlého stromu na silnici vedoucí na Světce na Tachovsku u Bílého potoka. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, jsou 33 minuty po 6. hodině, kterou americkou zpěvačku obdivovala a proč. I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Marcely Leiferové. Podrobnosti v našem vysílání už za chvíli. A tady je Jelen.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Seminářové zpěvačka Marcela Leiferová. Dozvíte se například i to, čím chtěla být víc, zda lékařkou nebo zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Elly Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Celý rozhovor s Marcelou Leiferovou si poslechněte dneska po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Za 3 minuty už bude 6:45, a to je čas už za malou chvíli, kdy odvysíláme zprávy, ale ještě předtím počasí. Tak dobré ráno.

0: Mimořádný nález si připsali archeologové z fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Co objevili, to vám povíme už za chvíli.
1: Počasí.
0: 6:45, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Nabízíme aktuální informace o počasí. Teď po ránu většinou polojasno, během dopoledne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti až na zataženo. K večeru se bude oblačnost částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách mezi 18 a 21. Mírný západní vítr, který večer bude slábnout, a rozptylové podmínky jsou dobré, biozátěž na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin, k tomu 50 minut, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Archeologové z Fakulty filozofické Záporočeské univerzity v Plzni společně s policejními pyrotechniky Jihočeského kraje objevili artefakty z druhé světové války. Stalo se tak na poli u Českých Budějovic, co konkrétně našli, to už nám řekne mluvčí univerzity Andrea Čandová.
1: Archeologové odkryli na poli velkou jímku se zavezenými pozůstatky z období druhé světové války. Byly tam různé pozůstatky vojenské výzbroje a výstroje, včetně zhruba 4000 kusů německé munice pro palubní kanóny, pancéřová pěst i torza kulometů.
2: Podle archeologů jde o mimořádný nález. Z bezpečnostních důvodů zatím není místo nálezu zveřejněno. Andrea Čandová dále uvedla, co se s nalezenými pozůstatky stalo.
1: Nalezené předměty nyní archeologové zpracovávají v laboratořích na katedře v Plzni, stejně jako u jiných archeologických výzkumů. Výjimkou byla munice, kterou nebylo možné bezpečně převést a uchovávat ve sbírkách. Vzhledem k tomu, že nebylo možné přesně určit, která část munice obsahuje nebezpečný bílý fosfor, policejní pyrotechnici ji z bezpečnostních důvodů zlikvidovali v trhací jámě. Ostatní artefakty budou řádně zdokumentované.
2: Výzkum u Českých Budějovic ještě není u konce. V současné době archeologové řeší další postup s Jihočeským muzeem a majitelem pozemku. A to s ohledem na plánovanou stavbu, která si vyžádá další archeologický výzkum. Velmi důležitá byla také součinnost archeologů s pyrotechnickou službou policie České republiky.
1: Spolupráce s policejními pyrotechniky byla u tohoto výzkumu naprosto klíčová, protože archeologové mají svoji hranici především z hlediska bezpečnosti. S nebezpečnou municí prostě nemohou manipulovat. A právě v takovou chvíli, kdy takový nález odkryli, nastoupili policisté, kteří dokázali nebezpečné předměty odborně posoudit a také je poté bezpečně zlikvidovat.
2: Archeologové z Fakulty filozofické Záporočeské univerzity v Plzni vedle tohoto bádání

0: mají už za sebou další úspěšné výzkumy.
1: Tento konkrétní tým pod vedením Pavla Vařeky se soustředí na archeologii 20. století, tedy výzkum nedávné historie. Díky tomu nacházejí konkrétní hmatatelné pozůstatky a důkazy o tom, co mnohdy známe třeba jen z archivů a které by jinak mohly zůstat zapomenuté. Mezi nejvýraznější počiny patří třeba výzkum tábora u obce Lety, odhalení pozůstatků vojenské nemocnice americké armády z roku 1945 v plzeňském Borském parku nebo právě probíhající zahraniční výzkum v Kazachstánu, kde zkoumají pozůstatky sovětských gulagů.
0: Přibližuje bádání katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni mluvčí Andrea Čandová. Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V lesním rybníku u Chotíkova severně od Plzně uhynuli vinou sucha a vedra ryby. Festival volného času v Plzni dnes dětem představí přes stovku kroužků. Fotbalová Viktoria Plzeň získala talentovaného stopera Pališťáka ze Žiliny. Ráno bude skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. V Chotíkově severně od Plzně likvidují rybáři úhyn ryb v lesním rybníku pod vrchem Krkavec. Na úhyn je upozornili turisté a místní obyvatelé. Podle Chotíkovského rybářského spolku i správce lesa za to mohlo extrémně horké a suché počasí.
2: Podle webu obce Chotíkov a vyjádření místního rybářského spolku stojí za úhynem ryb v lesním nechovném rybníku vysoké letní teploty a nedostatek vody. Mimořádný zásah proto odborníci nedoporučili a uhynulé ryby budou rybáři z vody postupně odstraňovat. Z Chotíkova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Ve Chvojkových Lomech v Plzni si dnes mohou děti vyzkoušet různé dovednosti. Festival volného času začne ve 13 hodin. Podle organizátorky Barbory Vlnové z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže je tématem letošního festivalu Zvířecí svět.
3: Každé to stanoviště je schované jako do zvířecího hávu. A od 1 do 7 hodin tam bude přes 40 organizací a doopravdy stovky kroužků různorodých, sportovních, technických, kulturních, kreativních, vědeckých, hudebních, jazykových, které si tam děti mohou vyzkoušet a zároveň si rodiče popovídají s lektory.
1: Strany vládní koalice se neshodnou na parametrech státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí hlavně s výší deficitu, který má být až 389 miliard korun. Podle vicepremiéra Petra Macinky z motoristů by mělo ministerstvo financí přijmout opatření, díky kterým deficit klesne. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že se návrh rozpočtu ještě může změnit. Záleží podle ní na tom, jaké návrhy koaliční partneři předloží. Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Ukrajinské drony tam podle něj budou útočit i dál. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
4: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
5: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím.
4: Nebo nad Rusií zaraz dla dronů.
5: Dokud je válka, nebe nad Ruskem patří dronům a není v něm místo pro civilní letecký provoz, uvedl Zelenský. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Sport. Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališťáka ze Žiliny. 18-letý fotbalista podepsal smlouvu na 4 roky, uvedl to klub na svém webu. Západočeši po postupu do Evropské ligy přivedli už 3. obránce. V minulém týdnu získali Adama Gabriela a Denise Vavra. Pališťák patří mezi největší talenty slovenského fotbalu. Ve svém věku se už dokázal prosadit do základní sestavy Žiliny a na kontě má 41 startů. Nastupuje také za reprezentační tým do 21 let.
0: Počasí.
1: Ráno bude skoro jasno, dopoledne postupně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto narazilo do padlého stromu na silnici vedoucí na Světce na Tachovsku u Bílého potoka. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Další hodinou pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Máme 5 minut po 7 hodině a už za chvíli opět u mikrofonu přivítáme dětičky. Ano, naše nejmladší rubriku Ahoj rádio a tentokrát jim Stanislav Judík položí velmi zásadní otázku. K čemu má klokan kapsu? No budete překvapeni, co v těch malých hlavičkách se může za nápady narodit.
0: Dobré ráno

0: Máme Český rozhlas, za 5 minut už bude 7:45. Pokud se ptáte, jaké počasí nás dneska čeká, pak věřte, že o tuhle informaci si už za chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, ale nejprve, děti, vítejte.
1: Ahoj, rádio!
2: K čemu má klokan kapsu?
3: Nosí v ní mádě.
4: Jako na potravu, když nějakou najde, aby si tomu přinesl domů.
5: Klokánkovi zemře máma, tak ten druhý klokan může ochránit za to mládě.
6: Na nákupy, aby nemusel brát s sebou tašku.
7: Na kapesníky, na smrkání.
8: Má to jako kasičku.
9: Když si tam něco dá a nosí to v té kapsičce.
5: A nebo chrání to mládě před zimou, že když mu bude zima, že bude mu teplo, aby nezmrzlo.
10: Může si tam dát vodu, kdyby měl žízeň.
11: Když uklízí bordel, aby tam měl místo.
12: Že když je zima, on nespí, tak se dá ruce do té kapce a bude mu teplo na ruce.
13: Když samice najde to samce, aby to spolu mohli dělat.
1: Ahoj, rádio!
14: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňská zoologická zahrada slaví letos 100 let od svého založení. Ze skromného zvěřince se za tu dobu rozrostla v zařízení, které chová asi 7 000 zvířat. Nejdůležitější okamžiky z historie zoologické zahrady si připomeneme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Tomáš Vejvoda, Český hydrometeorologický ústav na telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Je to ráno dobré, pojďme se podívat, jaké je počasí v našem kraji.
2: Tak momentálně obloha většinou skoro jasná a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 11 do 8 stupňů Celsia.
0: A dneska je 2. září, jaké bude počasí?
2: Tak ráno bude většinou tedy skoro jasné, nicméně již během dopoledne bude od severozápadu oblačnosti postupně přibývat, a to až na oblačno nebo postupně i zataženo, a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 18 do 21 stupňů a k tomu povene slabý odpoledne přechodně mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tomáš Vejvoda, informace o počasí. Dobré ráno.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český

0: To byly Black Milk, nechci tě trápit, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 4 minuty po čtvrt na 8, 2. září roku 1946, tedy přesně před 100 lety si členové tehdejšího spolku IRIS řekli, že v Plzni založí zoologickou zahradu. Tu původně vybudovali v Dudlevcích, časem se ale zvířata přestěhovala do současných prostor na Lochotíně. Já už teď zdravím mluvčího plzeňské zoologické zahrady Martina Vobrubu, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Martine, zakládající spolek IRIS si na začátku pronajal skleník na vojenské plovárně v plzeňských Doudlevcích. V prosinci roku 1926 pak byla připravena první expozice. Co tam mohli lidé vidět?
1: Tak jak jste říkal, začalo to skleníkem, ve kterém byly hlavně akvarijní rybky, ale za pár měsíců nebo brzy se tam objevil ve skleníku i mladý aligátor. No a v okolí skleníku postupně začaly vznikat voliéry. Ta úplně první osádka byla liška, sovy, káňata a asi nejneobvyklejší byl šakal. Do 2-3 let se objevily první opice, ale 15 let to bylo spíše o drobných zvířatech, kde největší byl asi daněk se srnkou a nejzajímavější ti makakové, mýval nebo vidra.
0: Martine, zmínil jste lišku, chová i dneska zoologická zahrada lišku?
1: Ne, bývá často vlastně dotazy, co vlastně z té původní osádky vydrželo, co ze zvířat vlastně se přestěhovalo na Lochotín, nebylo jich moc a dnes se to už hodně vlastně rozlišuje, je to hodně jiné, než to bylo na začátku.
0: Proč se nakonec v 60. letech přesunula zoo na Lochotín?
1: Oni o tom začali přemýšlet už v letech 30. 40. Ten původní areál byl extrémně sevřený. Jedna z alternativ byla Borský park, tu stěhování zhatila druhá světová válka. Jiná možnost bylo okolí Košuteckého jezírka, ale od začátku to místo, kde jsme nyní, také vlastně bylo v hlavách všech dotčených osob. A koncem 50. let začala příprava areálu na Lochotíně.
0: Stěhování ale zkomplikovala nemoc, která postihla nejen zvířata, ale dokonce i některé ošetřovatele. O co tehdy šlo a jak se zoo zotavila?
1: Ona to zkomplikovala, ale i urychlila. Bylo to zase shodou okolností září 61, kdy tam propukla sněď slezina, která, neboli antrax, která zřejmě přišla s masem do té zahrady. Uhynuli na to některé nebo většina velkých šelem, první byly pumy, nebo něco muselo být i utraceno a byly pozorováni, léčeni, i tehdy zahrada neměla moc zaměstnanců, kolem 6-10 lidí, ti byli pozorováni a léčeni, no a pak se vlastně po přestěhování musel ten původní prostor důkladně, důsledně asi 5 nebo 6 let asanovat, demontáž těch klecí, toho vybavení, něco zahrnování pískem, hlínou. No a zahrada se vlastně otevřela na novém místě v říjnu 63, čili 2 roky plzeňáci nemohli chodit do zoologické zahrady.
0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň si povídáme s mluvčím plzeňské zoologické zahrady Martinem Vobrubou. Od roku 1981 je pak zoo spojená s botanickou zahradou a po roce 1989 se začala rozšiřovat a pochopitelně modernizovat. Kolik dnes chováte druhů zvířat a jaké mezi ně v poslední době přibyly?
1: Tak je to obrovské množství, je to asi 1100 druhů zvířat, je to 7000 jedinců, no a z novinek nedávné doby se vrátili se třeba mangusty liščí, úplně nejnovějším, zatím nikdy původně nechovaným druhem je klokan horský, no a těch vlastně posledních 25, 20, 30 let je tady obrovské množství vzácných odchovů přírůstků a vyčnívají z toho zmije pavoučí a 3 odchovy ježury australské, takže opravdu kolekce je složená z atraktivních i vzácných zvířat.
0: Vzhledem k tomu, že 100 let slaví i medvídek Pů, stejně jako plzeňská zoologická zahrada, napadlo mi, jsou nachystané nějaké akce na tu oslavu a bude se jich třeba medvídek Pů účastnit?
1: Medvídek Pů už tu byl tu na dětském dni počátkem června a děkuji za to připomenutí. 19. 20. září, sobota, neděle, víkend, velké oslavy, 100 let. Poprvé ve své historii vlastně máme k tomuto vydanou pamětní minci, máme pamětní bankovku, bude křtěna publikace, 100 let zoo Plzeň, sejdou se bývalí zaměstnanci, ale pro všechny bude připraven různorodý program, počínaje krmením komentovaným zvířat v areálu, přes hudební, taneční a bubenická vystoupení v amfiteátru. Takže opravdu velká akce, podrobnosti, důkladný program bude na webu 20. září v neděli.
0: Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. O tom jsme si povídali s Martinem Vobrubou, mluvčím plzeňské zoologické zahrady. Martine, ať se oslavy vydaří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Merklínská speciální škola spustila provoz nového odloučeného pracoviště v Žinkovech na Jižním Plzeňsku. Zařízení, jehož zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické, nabízí vzdělání i komplexní terapie pro 8 desítek dětí s těžkým zdravotním postižením. Spolu s odloučenými pracovišti v Plzni, Sušici a Nově Žinkovech teď Merklínská speciální škola rozšířila kapacitu na 200 míst. Stavbaři začali s demolicí centrální výrobny jídel v Korandově ulici v Plzni. Nahradí bytový komplex s více než 400 jednotek, více ve zprávách za půl hodiny. Tachov postavil pod sjezdovkou vysoká asfaltový pump track pro děti, mládež a dospělé. Je určený pro dovednostní jízdu na kole, koloběžce, skateboardu a inline bruslích. Jak vyplývá z informací radnice, stavba přišla na 3,5 milionu korun. Většinu peněz poskytl Plzeňský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Se sklizní pozdních odrůd brambor začali zemědělci na Vysočině. První výsledky ukazují na velmi nízké výnosy. Na některých místech je úroda ve srovnání s loňským rokem jen poloviční. Hlízy jsou navíc malé a podle pěstitelů je horší i kvalita. Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatí 125 milionů liber, přepočtu přes 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. A dnešní počasí zpočátku bude skoro jasno, postupně oblačno nebo až zataženo a teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Ve Staňkově na Domažlicku v ulici Venigova platí uzavírka. Důvodem jsou práce na silnici, které potrvají do pátku. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň a Jiří Trnka.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Karel Černoch, ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň, 6 minut po půl osmé.
1: O čem se píše?
0: Například o tom, že opravený sál Lidového domu v Blovicích nabídne lepší akustiku i zářijové posazení s muzikou. To se dočtete v Blovických novinách. Slavnostní zahájení provozu modernizovaného sálu spojené s prohlídkou rekonstruovaných prostor proběhne dneska, a to od 17 hodin. Potěší vás Renata Pospíšilová a Josef Nauš. Úklid nové podlahy, akustické odhlučnění školní jídelny, oprava střechy a výstavba venkovní učebny. Tento výčet zahrnuje všechny aktivity, které o prázdninách probíhaly v základní škole Komenského v Horažďovicích. V srpnu také začala výstavba venkovní učebny, která by měla být dokončena v podzimních měsících. Podrobnosti ty se dočtete v Horažďovickém obzoru. Domažlická základní umělecká škola má po prázdninách nové osvětlení, výměna svítidel už byla nezbytná a dokonce ji požadovala i hygienická stanice. Město stála 1 milion 700 tisíc korun, informuje o tom domažlický zpravodaj. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha sídlí v klášteře Augustiánů. Domažlice s nimi mají uzavřenou smlouvu o pronájmu části konventu. Město se dále zavázalo během 30 let pronajmout, utratit 10 milionů korun na opravách objektu. I o tom se píše.
1: Český rozhlas Plzeň. Breathless drive.

0: Ivo Fencl a kniha s názvem Haraš, to už je cena, kterou v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň nabídneme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Za 3 minuty, 7:45, tady jsou aktuální teploty. V našem regionu Stříbro hlásí 9, 10 stupňů Klatovy, 11 stupňů Špičák, 9 má Velký Javor a Plzeň a Mikulka aktuálně necelých 11 stupňů Celsia. Teď po ránu skoro jasno, dopoledne postupně bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty během dnešního dne 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rádie, dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8:15. V 8 hodin tady bude další kompletní zpravodajský servis. Teď telefonní linka 221 554 222. Budeme hrát o knížku, vydavatel Miroslav Krist. A kniha se jmenuje Haraš. Telefonní linka sem k nám 221 554 222. Schválně, koho máme na telefonu? Dobré ráno, přejeme.
1: Dobrý den, Pavel.
0: Dobrý den, Pavle, jak se máte?
1: No, ještě jsem natažený.
0: No, to děláte dobře, tak pokud do práce nemusíte, tak jen ležte. Pak si dáte v klidu kávu a nasnídáte se. My jsme před malou chvílí vedli tady v Českém rozhlase rozhovor s mluvčím plzeňské zoologické zahrady Martinem Vobrubou, protože ta plzeňská zoologická zahrada slaví právě dnes 100 let. 100 let slaví také jeden žijící celosvětově známý muž. A já se vás ptám, kdo to je. Za A Sir David Attenborough, přírodovědec, za B Louis Vuitton, anebo za C Harrison Ford. Tak koho byste tak viděl?
1: Za A.
0: Máte pravdu, on stále žije. Sir David Attenborough tak má té narozeniny, a což je u něj naprosto obdivuhodné, že neustále natáčí naprosto fantastické přírodovědecké dokumenty. Je to tak? Tak Pavle, no. Máte u nás knihu, jste čtenář, čtete hodně?
1: No, teďko hodně nečtu, ale čtu.
0: Vrátíte se k tomu zpátky, ono je pravda, že v létě se člověk raději proběhne venku,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni v Korandově ulici začala demolice bývalé budovy centrální výrobny jídel. Nepomuk má nové fotbalové hřiště a atletický ovál. Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu. Řešit budou výdaje na vzdělávání. Zpočátku bude skoro jasno, postupně čekejte oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Stavbaři začali s demolicí centrální výrobny jídel v Korandově ulici v Plzni. Nahradí bytový komplex s více než 400 jednotek. Budova z konce 80. let původně sloužila jako vývařovna plzeňské společnosti Škoda a měla kapacitu až 22 tisíc jídel denně. Její provoz skončil před 20 lety a od té doby byla prázdná. Pokračuje projektový manažer developerské společnosti BC Real Roman Krátký.
4: Do konce roku by mělo být demolováno. Mezidobí vlastně už na podzim by měl začít probíhat výkop hlavní stavební jámy. To znamená nejenom, že tady bude vlastně postupně mizet ta nadzemní část, ale začneme i vlastně s výkopama se zemními pracemi, které by měly být hotovy do března příštího roku.
3: Developer plánuje bytový dům dokončit do roku 2030. Areálu základní školy v Nepomuku na jižním Plzeňsku je nové fotbalové a atletické hřiště. Náklady přes 30 milionů korun z poloviny pokryly dotace Národní sportovní agentury a Plzeňského kraje. Jak vyplývá z informací radnice, hřiště může teď využívat hlavně škola a místní spolky. Postupně vznikne harmonogram využití, kde bude provozní čas, kdy se mohou zaregistrovat i jednotlivci a areál využívat. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu resortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a k tomu by měl odpovídat i rozpočet.
5: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
3: Podle ministra Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
6: Nový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
7: To, co od tebe chci, je sladké.
6: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
3: Na tenisovém US Open Daria Vidmanová prohrála v prvním kole se Španělkou Bouzasovou Maneirovou 3-6, 4-6. Lucie Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové a Gabriela Knucunová Němce Lisové schodně 2-3-6. Zápas Nikoly Bartuňkové byl za jejího vedení 1-0 na sety nad Egypťankou Šerifovou přerušený kvůli dešti.
2: Počasí.
3: Ráno bude skoro jasno, dopoledne postupně oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici na trase Kotousov-Chocenice na jižním Plzeňsku havarovalo osobní auto. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je 2. září, 8 hodin a 4 minuty. Vítejte. Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? To je téma dalšího vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Za 3 minuty, 8:45, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a tady jsou teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 2. září rok 1964, Staňkov na nule, Nepomuk rok 1953, bezmála 33. Jak bude dneska? Hned po Eurythmics.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Nový školní rok začal pro děti se speciálními potřebami v úplně nových prostorách. Z bývalého objektu pod zámčí v Žinkovech na jižním Plzeňsku vznikla moderní pobočka speciální školy Merklín. Pavel Hala nás tam v reportáži vezme už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: 8:45. Aktuální teploty v našem regionu jsou relativně vyrovnané. 10 Klatovy, 9 Nepomuk, 10 Kralovice, 8 Konstantinovy Lázně. A jakže bude dneska? Teď ráno bude jasné. Během dopoledne se od západu postupně přiženou oblaka a bude až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný západní až severozápadní vítr a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Žingovech na jižním Plzeňsku začalo s novým školním rokem fungovat nové odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Zrekonstruovaný objekt v podzámčí nabídne zázemí pro vzdělávání a terapie pro víc než 80 dětí a mladých lidí s těžkým postižením nebo autismem.
1: V Žingovech najde svoje místo také 22-letý Ondřej.
2: Ondra je autista a vlastně má kombinovaný postižení motorikou špatnou, mentální postižení. Jsme rádi, že je tady umístěný.
1: Říká maminka Ondřeje Petra.
2: Jsme dojížděli do Merklína a pro nás je to blíž.
1: Tady je i výtah a veškeré zázemí, i no, doprovodné právě. Aktivity. Zámecké hezké prostředí, nedaleko
2: no,
1: velký
2: rybník.
1: To
2: je rybník. Tady úplně úžasný. My to tady známe vlastně ještě léta, ještě vlastně ze studentských let. Jsme sem jezdili. Park, zámek, rybník, to všechno úplně skvělý prostředí. Takže když jsme se dozvěděli, že vlastně tady se ta budova bude rekonstruovat a budou tady děti, tak jsme říkali, no to je úplně senzační pro ty děti, úplně ideální, klidný prostředí.
1: Říká Petra, maminka 22-letého Ondřeje s kombinovaným postižením, včetně autismu, který společně s dalšími 83 žáky najde své zázemí a místo pro vzdělávání v novém odloučeném pracovišti speciální školy. S Petrem Loudou, vedoucím odloučeného pracoviště, stoupáme do schodů, do prvního patra.
3: Vezmu vás do své třídy, bude to praktická třída, kde se teď chystáme na nějaké nové studenty, nějaké už Merklína, který k nám přestoupí.
1: Nechybí tady kromě učebny, lavic, stolů, nové digitální technologie.
3: Máme tu smartboard, to znamená, že to je dotykový displej.
1: A tady se učí vyloženě teoretické, praktické dovednosti do života.
3: Vaření a příprava pokrmů, to znamená, že se budou učit, jakým postupem si připraví nástroje, suroviny. Takže tady třeba v této třídě i s pomocí těch digitálních technologií budeme to probírat. Na tu teorii a potom praktickou část budou dělat v kuchyni.
1: Říká vedoucí odloučeného pracoviště Petr Louda.
4: Poptávka je velká. Naše vize je, aby vzdělávání, které poskytujeme, bylo hlavně kvalitní.
1: Popisuje ředitelka speciální školy v Merklíně Ivan Kováčová.
4: Takže si myslím, že nám kapacita zatím bude stačit. Neplánujeme další rozšiřování. Budeme se snažit vymýšlet spíš různé terapie, nové možnosti vzdělávání a to, aby tady naše děti byly spokojené a samozřejmě i jejich rodiče, protože pokud jsou spokojení rodiče, tak jsou spokojení děti a jsme spokojení i my.
1: Těšíš se, Petře, do školy?
5: Jo.
1: Na co nejvíc?
5: Dobrý.
6: Na co se těšíš? Na kluky?
5: Jo, na kluky.
1: Speciální škola v Merklíně se rozvíjí od roku 1993. Od té doby má odloučené pracoviště například v Plzni a Sušici. Z Žinkov na jižním Plzeňsku. Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj podpoří obce, které zajišťují zvýhodněnou dopravu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na dotační program vyčlenil ze svého rozpočtu 1 000 000 korun. Více ve zprávách za půl hodiny. V Konstantinových lázních na Tachovsku bude ode dneška další srdce Plzeňského kraje. Jedná se o místo pro fotografování, takzvaný fotopoint ve tvaru velkého srdce, který slouží i jako lavička a místo k odpočinku. V Konstantinových lázních instaluje srdce plzeňské hejtmanství ve spolupráci s tamními léčebnými lázněmi. A to do prostoru poblíž kostela Panny Marie Lurdské. Slavnostní odhalení bude za půl hodiny. Plocha bývalého koupaliště v Tachově se mění ve volnočasový areál nazvaný Ostrov. Aktuálně vzniká v areálu vedle sportovišť první část nového dětského hřiště s prvky pro nejmenší. Ve Chvojkových Lomech v Plzni si dnes mohou děti vyzkoušet různé dovednosti. Festival volného času začne ve 13 hodin. Tématem letošního festivalu je zvířecí svět. Hlavní hygienička Barbora Macková dnes skončí. Odchází na vlastní žádost. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Od zítřka Mackovou ve funkci dočasně nahradí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Pošum. Domácím zápasem Ligy mistrů proti švédskému Regle vstoupí ve čtvrtek hokejisté Plzně do nové sezony. Na západě Čech se bude hrát od 17 hodin a 30 minut. A dnešní počasí zpočátku bude skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici na trase Kotousov-Chocenice na jižním Plzeňsku havarovalo osobní auto. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8.32, dobré ráno. Už za chvíli opět otevřeme náš rozhlasový archiv a ukážeme vám, jak zrádná může být moderátorská profese. Když se úspěšně vyhnete možným přebreptům, ještě nemusíte mít vyhráno. Počkejte si na jednu úsměvnou vzpomínku herečky Kamily Šprákalové.
1: Dobré ráno.

0: Za 5 minut 8:45, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Mezi oslavenci tohoto týdne herečka Kamila Špráchalová. V sobotu jí bude 55 let. Proto, co se jí kdysi stalo, musí mít pochopení každý moderátor. A kdo ví, možná se právě zástupci této profese budou teď bavit ze všeho nejvíc. Tak si poslechněte úsměvnou příhodu, kterou tentokrát vybíráme z bohatého archivu našich zábavních pořadů.
1: Já jsem jako studentka právě konzervatoře, jsme studovali s těma muzikantama, jednou v Rudolfínu moderovala absolventský koncert a nějaká klavíristka strašně do mě hučela, že musím říct, že je Adélka. Ne Adéla, ale Adélka. A ještě byla nějaká nováčková. A pořád říkala, já jsem fakt ta křtěná, mám tam babičku, tatínka, prostě maminku. Adélka, ne Adéla, Adélka. Říkám, ano, ano, ano, to je rodový Adélka. Říkám, ano, ano, ano. A teď jsem tam šla vycukaná z ní a řekla jsem, a nyní vám zahrajeme Mozart a blablabla, Adélka Nováčková z prvního ročníčku.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme dál, už je za chvíli. Vemme telefon a zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce. Meteorologů se ptáme, jak je, jak bude a také jak bude zítra. To byste odcházeli z toho Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň vybaveným veškerými informacemi. Teď Pet Shop Boys.

0: alespoň částečně si oddychli všichni, kdo pravidelně směřují na sever Plzeňska dál na most, protože Třemošné byl otevřený most, který byl dlouho zavřený. My se na tu stavbu podíváme už za malou chvíli, a to v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Za minutu 8:45.
1: Počasí.
0: Český hydrometeorologický ústav a Tomáš Vejvoda, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je počasí aktuálně?
2: Tak momentálně obloha i nadále většinou skoro jasná a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 11 do 15 stupňů Celsia.
0: Pokud stále platí, tak by se nám během dne mělo zatáhnout?
2: Ano, je to tak. Během dne bude přibývat oblačnost. Zpočátku tedy může být i skoro jasno, nicméně již během dopoledne bude od severozápadu té oblačnosti přibývat na oblačno nebo až skoro zataženo. A později večer a pak v noci se mohou výjimečně objevit i přehánky. Ty nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia a na horách to bude od 18 do 21 stupňů Celsia.
0: 25 stupňů Celsia, to já beru jako velice příjemné letní teploty. Vydrží nám i v dalších dnech?
2: Jo, i zítra očekáváme poměrně podobné teploty jako dnes, ty někde okolo hranice letního dne od těch 22 do 25 stupňů Celsia. Jinak očekáváme ráno a dopoledne většinou polojasnou oblohu, odpoledne však oblačnosti opět přibude a přechodně může být až zataženo a ty nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním, jak jsem již řekl, většinou se budou pohybovat tedy mezi 22 a 25 stupňů Celsia a k tomu během nepovane mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik zprávy o počasí z předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. A Tomáš Vejvora, děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A teď je dobrá zpráva pro řidiče, kteří míří z Plzně na Most a přejiždějí v opačném směru. Stavebníci totiž dokončili opravy obchvatu Třemošné. Víc už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová.
1: Po několika měsíční úplné uzavírce jsme na konci minulého týdne opět pustili do provozu silnici 1/27 na obchvatu Třemošné. Během března zde začaly práce na opravě mostní estakády, kterou jsme následně zhruba v polovině května museli zcela uzavřít. Postupně došlo k výměně mostních ložisek a mostních závěrů, k celkové stavební údržbě mostu a na závěr byla vyměněna obrusná vrstva vozovky.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Od čtvrtka 17. do neděle 20. září město Mariánské Lázně opět rozkvete barevnými kroji, zpěvem a tancem. Co všechno nabídne program 21. Mezinárodního folklorního festivalu Mariánský podzim se ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň, dozvíte po 10. hodině. Já jsem Jiří Trnka, krásný den.

Věděli jste, že rybník Drahotín, rozkládající se asi 1 kilometr východně od Zruče na Plzeňsku, má rozlohu 10 hektarů? Byl založen plzeňskou vrchností v roce 1567. Měšťané hledali nové hospodářské zdroje a jeden z nich se našel v rybníkách.

panství. Při stavbě rybníka museli zručtí sedláci na robotě postavit 8 sáhů širokou a 5 sáhů vysokou hráz. Pro vaši představu, jeden sáh jsou skoro 2 metry.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj vyhlásí dotační program na podporu zvýhodněné dopravy pro seniory. Rokycany spustili hlasování o vítězný projekt dalšího ročníku participativního rozpočtu. V Lánech začíná exhumace ostatků Jana Masaryka. Objasnit by mohli příčinu jeho smrti. Zpočátku bude skoro jasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj podpoří obce, které zajišťují zvýhodněnou dopravu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na dotační program vyčlenil ze svého rozpočtu 1 milion korun. Pokračuje mluvčí plzeňského hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: Obce dopředu těžko odhadují, kolik lidí zvýhodněnou dopravu během roku využije a jaké budou jejich skutečné náklady. Proto jsme nastavili podporu tak, aby mohli získat prostředky na náklady z předchozího roku. Plzeňský kraj je prvním krajem, který tuto podporu zavádí plošně pro všechny obce. Důležitá bude zpětná vazba od obcí, která pomůže podporu v dalších letech co nejlépe nastavit.
2: O dotaci mohou žádat obce do 30 tisíc obyvatel od 1. do 15. října. Lidé v Rokycanech mohou vybírat nejlepší projekty druhého ročníku participativního rozpočtu. Na vylepšení a zkrášlení míst ve městě vyčlenila rokycanská radnice milion korun. Hlasovat je možné pouze elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace města, a to až do 20. září. Mezi jakými nápady je možné vybírat, řekne mluvčí města Andrea Moravcová.
4: Mezi přihlášenými projekty jsou Baťovy pěšiny v parku u Saské brány, Boulder Park Kotelská, modernizace klubu komorní kultury, bouldrovací kameny na hřišti nad Kalvárií a přírodní relax zóna na Práchovně.
2: Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce, jak vyplývá z informací policejního prezidia. Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka takto zemřel necelý měsíc po komunistickém převratu v únoru roku 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal se vraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. V jihoněmeckém městě Augsburg vybuchl nedaleko hlavního vlakového nádraží neznámý předmět. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli probíhajícímu policejnímu zásahu omezená silniční i železniční doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila.
1: Sport.
2: Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. 18-letý fotbalista podepsal smlouvu na 4 roky, uvedl klub na svém webu. Západočeši po postupu do Evropské ligy přivedli už třetího obránce. V minulém týdnu získali Adama Gabriela a Denise Vávra.
1: Počasí.
2: Bude skoro jasno, dopoledne postupně oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 21. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobní auto havarovalo na silnici na trase Kotousov-Chocenice na jižním Plzeňsku. Nehoda se vyšetřuje, jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Středa 2. září, 4 minuty po 9. hodině, tak to je čas, kdy je s vámi už dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Začalo vaše dítě chodit do školky? No, můžete tě stonat trochu častěji, než jste asi byli zvyklí. A právě o tom budeme mluvit s plzeňskou pediatričkou Alenou Šepkovou, a to už za chvilku. Ovšem, pochopitelně přejeme, ať se vám choroby a virózy vyhýbají. Máme připravená i jiná témata. A z muziky teď třeba Petr Muk. Přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Asi není potřeba to příliš připomínat, ale pravdou je, že se nástupem dítěte do mateřské školy je třeba připravit se na takzvané školkové nemoci. Dítě je poprvé ve větším kolektivu a rodiče by tedy měli počítat s tím, že může častěji marodit. Nejčastěji se jedná o onemocnění dýchacího traktu. Více k tomu plzeňská dětská lékařka Alena Šepková.
1: Nejjednodušší jsou samozřejmě rýmy, které ovšem tady mohou být od takzvaně tekutých serózních až po takové ty ošklivé, zelené, žluté rýmy, husté. Pak to jsou nejrůznější typy kašlů, ať už pochází z horních cest dýchacích, anebo potom už i dolní cesty dýchací, třeba záněty průdušek. Nezřídka se také setkáváme s onemocněním zánětu středního ucha. Pak samozřejmě k tomu mohou přistoupit ještě ty další, s kterými se tedy potýkáme ještě teďka i v létě, to znamená některá průjmová onemocnění. To jsou také onemocnění, která jsou poměrně infekční a v tom kolektivu se roznesou. Mnozí rodiče, kteří už měli třeba děti ve školce nebo ve škole, tak vědí, že nám tady začnou řádit streptokoky, takže nějaké angíny a podobné. To jsou tak asi nejčastější diagnózy, se kterými se setkáváme v tom školkovém období, by se dalo říct.
2: A je to tak, že tyhle malé děti opravdu ještě nemají úplně vybudovanou imunitu, nebo proč k těm nákazám mezi nimi v takovém množství dochází?
1: Ano, je to pravda. Obecně se udává, že ta imunita za normálních okolností se tak jako dotváří cirka do 6 let věku, asi nejvíc z toho celého balíku těch imunitních obranných systémů. Takže skutečně je to pravda a navíc to dítě, které dosud bylo někde nahýčkané v kruhu rodinném a příliš třeba nenavštěvovalo nějaké velké kolektivy, což za mě úplně u těch malinkých dětí není špatně, tak najednou tedy přijde do toho většího kolektivu, kde ta nálož na to dítě je ta infekční trošku samozřejmě vyšší. Ale zase se nedá úplně říct, že by nutně všechny děti tedy trpěly, jsou někteří odolní jedinci, kteří to dobře zvládnou.
2: Máme tomu jako rodiče, prarodiče nechat ten přirozený vývoj, anebo bychom měli imunitu dětí nějakým cíleným způsobem posilovat, přidat k běžnému zdravému životnímu stylu, dejme tomu nějaké vitaminové, potravinové doplňky.
1: Tady myslím, že se to odvíjí od toho jednak, jaká je skutečná ta frekvence toho onemocnění a také jaká je tíže toho onemocnění. Pokud jsou to takzvané banality, to znamená, to dítě má občas rýmu a občas zakašle, tak si myslím, že pokud ty rodiče stravují přirozenými vitamíny, že je to dostačující. Imunologové dokonce říkají, že 6 až 8 onemocnění v té sezóně je vlastně normální, tak je k tomu třeba přistupovat. Samozřejmě, pokud jsou to děti, u kterých opravdu třeba jede takzvaně z infektu do infektu, anebo jsou těžší ty infekty, tak pak jednak je na místě eventuálně i teda provést nějaká vyšetření, proč se tak děje, když to není tak obvyklé, a pak třeba skutečně tu imunitu i podpořit.
2: Vysoká horečka k řadě těch dětských onemocnění, infekčních onemocnění patří. V jakém okamžiku a co proti ní dělat?
1: Tady bych trošku apelovala na rodiče, aby si uvědomili, že v podstatě to, že má dítě teplotu nebo i horečku do určité míry, je signálem, že naopak ten imunitní systém vlastně pracuje, protože je to vyjádřením toho, že bojuje proti té infekci. Teplotu do nějakých 38, já už dneska říkám 38,5, není nutné srážet, pokud to dítě není v nějakém diskomfortu, není nějak opravdu schvácené, dobře pije, cítí se celkem dobře. Naopak teplota, která se třeba blíží 39 nebo jde nad 39 stupňů, tak ta už opravdu může obtěžovat, to dítě je unavené, bolí ho třeba hlava, zvýšeně se potí a tak dále, takže tam už je vhodné tu teplotu srazit, ať už teda lékem nebo některými fyzikálními metodami, ale zase bych chtěla upozornit, že hlavně u těch léků je dobré, aby se opravdu rodiče řídili radami lékaře, protože mnohdy vidíme, že poddávkovávají to dítě. Diví se, že teplota neklesne, ale oni dávají nižší dávku, než je k srážení té teploty potřeba.
0: Pediatričku Alenu Šepkovou si k nám do studia pozvala Soňa Weizenbacherová.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A dnes nás z archivního snímku pobaví ostřílená dvojice Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová. Scénka má název Přemítání o životě.
2: Já vám si vždycky takhle na konci roku zpytuju svědomí.
3: To já spíš chodím do sebe.
2: No to jsem zkoušel, já nějak do sebe netrefím nebo
3: vám
2: co.
3: Věřím.
2: Já spíš přemítám, víte, třeba kam přišly ty peníze, z kterých platím daně a tak.
3: No jo, no když vy jste rozhazovačný, to
2: ale.
3: Je to. No jistě, vy proč jste si už v červenci dělal lečo.
2: No tak to jsem. No,
3: a čaj pijete s rumem.
2: No jo, no tak.
3: A telefonujete prý i z domova.
2: No a co?
3: No a co? Neumíte šetřit, to je to, helejte. Korunka ke korunce a najednou je na Fiat.
2: Korunka ke korunce, co pak jsem zubář? Podívejte se, já vím, helejte se, já vím, vy jste velice spořivá osoba, toho vás známo.
3: Jo.
2: Vy prý jste někde tuhle omylem otevřela peněženku a vylít vám z ní mol?
3: No to je drž.
2: Podívejte, já vám, kolegyně, nešahám. To já uznávám tohleto, to já... Vím, co se sluší, já vám nešahám na kolena, chci říct po kolena,
3: tak.
2: Ale taky se snažím šetřit, nemyslete si. I moje děti se snaží. Třeba dceruška mě napsala z pionýrského tábora letos, milý tatínku, pošli mi nějaké poštovní známky, zde jsou velmi drahé. Že už ta
3: ale
2: holka
3: no,
2: uvažuje
3: ale,
2: taky ekonomicky.
3: Vy jste rozmařilej a ekonomicky neprozíravej, tedy bohužel nejste sám.
2: No, no ne, tak jestli narážíte na nějaký národní rys, tak to pr.
3: No to pr.
2: Tak to pr.
3: To pr.
2: Tak to pr, omiňte,
3: ano.
2: Protože náš národ má na šetření přímo talent. No. Podívejte, jak rostou vklady.
3: Jo, ale stačí, aby se někde objevily džíny a už všichni letí vybírat.
2: No, prosím vás, podívejte.
3: Ale prosím vás, my si neumíme ušetřit ani vlastní zdraví. Četl jste, kolik bylo za rok zbytečných úrazů?
2: Ale no, to je, je nešťastná náhoda a tomu se neubráníte. Podívejte, já jsem opatrný jak matka moudrosti a taky, že jo, byly jabka, tak jsem česal a spadl jsem ze žebříku, no. Teda z druhého šprysle
3: To je vaše věc, ale co já neumím pochopit, je ta fůra autonehod. Podívejte se, Luboš Pecháček má jedno kázání hezčí než druhý. A když to v pondělí ten fešnej kapitán sečte, je to jako vždycky.
2: Protože za volant se dají lidi bez nadání,
3: ano.
2: Nervózové, tak. Ba i cvoci.
3: Ovšem, za spousty malérů můžou taky pěší.
2: No, abyste si do mě nezarila, no. Samozřejmě, ale máte pravdu, náhodou
3: no,
2: někdy se to stává. To takhle manželé Safourkovi jeli na vejlet, Safourek řídil, povídá, to je strašný, jak se ty lidi pletou do cesty. A Safourková povídá, hele, Františku, uklidni se a hlavně sjeď z toho chodníku.
3: Růžičkový vrazil tuhle chlap na mopedu. A Helenka povídá, člověče, tu jste mě nemohl objet. A on povídá, moh, ale já jsem se bál, že by mi nestačil benzín.
2: Ta bude mít radost, Helenka. Ale oni jsou ještě komplikovanější případy. To takhle na chirurgii ležely dvě dívky vedle sebe na dvou postelích. Jedna se zlomenou nohou a ta druhá byla zafačovaná od hlavy až k patě.
3: Je.
2: A ta s tou zlomenou nohou povídá, co pak se vám to stalo? A ta druhá povídá, to víte, auťák, no, chtěla jsem se vyhnout stařence a najela jsem do stromu. A co se stalo vám? A ta s tou zlomenou nohou povídá, něco podobného. Já jsem se chtěla vyhnout dítěti a spadla jsem z gauče.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes máme 2. září a možností, kam vyrazit, je hodně. Tady je několik tipů od nás. Ve vstupní hale hradu a zámku v Horšovském Týně si můžete prohlédnout výstavu japonské kaligrafie. Výstava je tam k vidění do 27. září. V Třemošné se dnes otevře nový kulturní dům. Stane se tak v 15.30 na náměstí před Formankou. Hlavním bodem programu je koncert orchestru Tremolo pod taktovkou Dalibora Bárty a s hosty Václavem Neudem Bártou a Danem Bártou. Letní scéna plzeňského Kalikovského mlýna nabídne divadelní představení Manželé v nesnázích. Hrát se začne v 19 hodin a diváci uvidí Lucie Vondráčkovou a Jaromíra Noska. Na zámku Kozel vystavuje svá díla Jana Kondrová. Výstava představuje soubor olejomaleb na plátně a potrvá do 17. září. Jarmark lidových řemesel začíná dnes na prostranství před Karlovarskou hlavní poštou a ve Smetanových sadech. Od 10 do 18 hodin tam budou k vidění ukázky tradičních řemesel. A jak vypadají františkolázeňské císařské lázně a jaká je jejich minulost, zjistí návštěvníci komentované prohlídky. Ta začíná dnes v 16 hodin.

0: ještě jedno školní téma. Učitelky a učitelé základní školy v Kladrubech na Tachovsku přivítali včera žáky v novém školním roce v netradičním oblečení. Měli na sobě totiž košile s logem školy, které jsou součástí kolekce školního oblečení. A na podzim ho bude škola nabízet i žákům.
1: Jak se jmenuješ?
2: Karolínka.
1: A z jaké třídy jsi?
2: Z 5. B.
1: Co na to říkáš, na ty uniformy?
2: Je to super.
1: A chtěla bys nějakou?
2: Jo. Mi se líbí ta s tou bílou košilí a s tou černou kravatou a s tou černou sukní.
1: A je tady někde na tom věšáku?
2: No, jako já tady vidím jenom s tou košilí a s tou kravatou.
1: Takže ten hořejšek akorát.
2: Mi se ještě líbí ta růžová, ta je hezká.
1: Maminka Petra přivedla do školy dvě holčičky. Vedení tady vymyslelo takové ty jednotné košile s logem školy. Dneska to tady měly paní učitelky na sobě. Jak se vám to líbilo?
3: Mně se to teda upřímně moc líbí. Zrovna teď, když jsme byli vyplňovat družinu, tak jsme chválili družinářky a říkali jsme, že jim to fakt jako moc sluší. Ta košile je krásná. Za mě teda jako super nápad.
1: A když to budou nabízet dětem, byla byste pro jim to pořídit?
3: Určitě budeme pro a samozřejmě bychom to dětem pořídili. A mně to teda upřímně se líbí moc.
4: My jsme už na konci školního roku rodičům a dětem představili možnost jakési, já nechci říkat školní uniformy, ale školní módy.
0: Vysvětluje ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
4: Oblečení jsou připravené tak, aby se nejenom dětem líbily a byly pohodlné, ale aby byly i finančně dostupné pro rodiče. A postupně to budeme zavádět. Není to povinnost, to nám legislativa nedovoluje ani, ale je to možnost, kdy to budou moct rodiče využít. My chceme odbourat takový ty sociální rozdíly mezi dětma, kde někteří děti si samozřejmě různě závidí, že o značkový oblečení a podobně. Myslím si, že tohle je docela jako dobrý krok k tomu. A hlavně pro rodiče to musí být vnímáno jako taková pomůcka, že nebudou prostě řešit, co si zrovna oblečou na různé příležitosti.
1: V hale už je k vidění nějaké to oblečení, to už je kompletní nabídka?
4: Je to zatím taková jakoby zkouška nabízecí. My jsme tak odhadli, co by se mohlo dětem líbit a my to chceme jakoby testovat, aby jsme viděli, o co bude zájem a uvidíme dál.
1: Potkala jsem ale i maminku, která není příznivkyní toho oblečení a ta nechce být jmenovaná.
5: Moje dítě žádný dress code takovýhle nosit asi nebude.
1: Nelíbí se vám to?
5: No, myslím si, že to je zbytečný a že doba asi jde někudy jinudy, než jako by se vracet zpátky.
0: Škola začne dětem oblečení nabízet na podzim, a to na svých webových stránkách. Z Kladrub Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku Iris bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Speciální škola Merklín otevřela nové odloučené pracoviště v Žinkovech na Jižním Plzeňsku. Festival volného času v Plzni dnes dětem představí přes 100 kroužků. Studující rodiče mohou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Merklínská speciální škola spustila provoz nového odloučeného pracoviště v Žinkovech na Jižním Plzeňsku. Zařízení, jehož zřizovatelem je diakonie Českobratrské církve evangelické, nabízí vzdělávání i komplexní terapie pro 80 dětí s těžkým zdravotním postižením, pokračuje ředitelka speciální školy Merklín Iva Kováčová.
3: Nově tady najde místo 84 žáků, dětí s mentálním postižením. Naše škola poskytuje vzdělávání dětem s kombinovaným postižením, mentálním postižením a autismem. Jsem moc ráda, že můžeme pomoct rodičům umístit jejich děti v našem zařízení.
2: Spolu s odloučenými pracovišti v Plzni, Sušici a Nově Žinkovech teď Merklínská speciální škola rozšířila kapacitu na 200 míst. Ve Chvojkových Lomech v Plzni si dnes mohou děti vyzkoušet různé dovednosti. Festival volného času začne ve 13 hodin. Podle organizátorky Barbory Vlnové z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže je tématem letošního festivalu Zvířecí svět.
4: Každé to stanoviště je schované jako do zvířecího hávu. A od 1 do 7 hodin tam bude přes 40 organizací a doopravdy stovky kroužků různorodých, sportovních, technických, kulturních, kreativních, vědeckých, hudebních, jazykových, které si tam děti mohou vyzkoušet a zároveň si rodiče popovídají s lektory.
2: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, mohou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
5: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: Policie po výbuchu v německém Augsburgu zcela uzavřela vlakové nádraží. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je autobusová i tramvajová doprava. V okolí a přilehlé ulice jsou uzavřené. Při explozi neznámého předmětu utrpěli 2 lidé lehká zranění. Na místě pracují pyrotechnici, kteří v okolí hledají další možné nebezpečné předměty.
1: Sport.
2: Nejvýše nasazený tenista US Open Zverev byl v prvním kole na pokraji vyřazení. Němec prohrával s Italem Sonegem 1-2 na sety. Zápas otočil a po 5 hodinách postoupil. Úspěšný návrat po zranění má za sebou Alcaraz. Španěl porazil Rusa Safiluna 3x6-4.
1: Počasí.
2: Čekejte oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 21. Povane většinou slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ve Staňkově na Domažlicku v ulici Venigova platí uzavírka, důvodem jsou práce na silnici, potrvají do pátku, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Také po 10. hodině vám společnost dělá dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v našem studiu už za chvilku přivítáme hosty. Dnes přijeli z Mariánských Lázní s pozvánkou na letošní mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. U mikrofonu je přivítáme už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: 10 hodin a 12 minut a jak jsme slíbili v našem studiu, už zasedli dnešní hosté, kteří dnes přijeli z Mariánských Lázní a povídat si budeme o velkém folklorním svátku, který se blíží. Našimi hosty jsou dnes Adéla Drexlerová a Filip Hán za organizátory Mezinárodního folklorního festivalu Mariánský podzim. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Tak kdy přesně Mariánské Lázně ožijí folklorem? Dáma asi jako první.
2: Děkuji. Tak Mariánské Lázně ožijí folklorem od čtvrtka 17.9. a budou žít až do neděle 20.9.2026.
0: Letos máte 21. ročník, jsem četla. A také jsem slyšela, že loni v Mariánských Lázních jste slavili hned dvě výročí najednou. O co šlo?
2: Ano, tak náš festival slavil velké kulatiny, a to 20. výročí. A organizátorský soubor, folklorní soubor Mariánek, oslavil krásných 30 let fungování.
0: Tak zdravíme, Mariánek, pokud nás teď někdo poslouchá na dálku, tak nám trochu prosím představte váš festival, kdo za ním stojí, kde všude se odehrává.
1: Tak začnu tím, kde se odehrává. Máme ho co nejvíc venku. Na Mariánsko-Lázeňské kolonádě, v kavárně Lesní mlýn, v domě Chopin a také v okolních oblastech na zámku Kinžvart či na hradě Seberg a především v Mariánsko-Lázeňském divadle, kde probíhá v pátek večer gala program.
0: Jsou to samá krásná místa. Jak na tohle pěkné folklorní oživení reagují lázeňští hosté? Já si tak představuji, jak korzuji s oplatkou kulatou, popijím minerální pramen a přitom sleduji krojované tanečníky a baví mě ta představa.
1: No, tam to ožije v sobotu průvodem, který vlastně nabalí ty lidi po cestě a dovede je všecky na kolonádu, kde se v krátkých dvouminutových číslech představí každý soubor. A to je takové to největší nalákání na ten odpolední program, který potom startuje tuším v 1 hodinu. A ty hosté tam zůstávají a to je hrozně hezký vidět, že my tam je málo místa relativně, takže my tam dáme pár laviček a oni si tam držejí ty místa, i když se třeba staví zvuk, oni si nejdou pro to kafíčko, oni si nejdou pro to pivíčko, oni tam sedí jenom, aby viděli.
0: Ano, ta atmosféra je jedinečná, i to vlastně ta akustika na té kolonádě, to je speciální záležitost, tam se vám musí hrozně dobře vystupovat, si tak já představuji.
1: My tam stavíme pódium před orchestřištěm, aby bylo ze třech stran vidět na ty soubory, jo, takže to pódium nemá bočnice, takže vlastně z jedné i z druhé strany kolonády je vidět na tanečníky zepředu, jak se vejdem. A máme to tak jako citlivě přizvučeno, že se vlastně pracuje s tou akustikou té kolonády tak, aby ona vlastně funguje sama o sobě jako takový reproduktor. Jo? Protože je na jednu stranu zavřená a do toho údolí otevřená. Takže i jako z dálky z toho parku ta hudba je slyšet.
0: Kdo vlastně tedy stojí za tím festivalem? Kdo ho pořádá?
2: Za festivalem stojí spolek Folklorní soubor Mariánek, což jsme vlastně my, nadšenci, kteří to děláme naprosto dobrovolně.
0: Čili vy oba jste zároveň tedy členové souboru. Ano. Možná dodám, že Filip je kapelník, předseda spolku a Adél?
2: Taneční složka, pěvecká složka.
0: Dobře. No a také si představuji, že tedy se takto přátelíte s mnoha zahraničními soubory, které zvete pravidelně do Mariánských Lázní. Kdo to bude letos?
2: Tak letos nás navštíví rovnou dva zahraniční soubory, a to Pollana ze Slovenska a soubor Valjevo ze Srbska.
0: A na tyto soubory tady můžeme přijet kdy konkrétně, abychom je opravdu viděli, zahraniční soubory?
2: Tak rozhodně na ten gala program do divadla v pátek 18.9. začínáme v 19.30 a vstupenky je možné zakoupit online na mariánsko-lázeňských stránkách.
0: Ještě se zeptám, co podle vás mívá takový asi největší divácký ohlas. Já jsem viděla na fotkách, že je to asi průvod a možná pak takové to velké společné focení, jak vždycky děláte před tou kolonádou. Je to tak, nebo máte jiný typ?
1: To má velký ohlas, ale potom už návštěvníci vlastně hledají z toho programu. A vždycky největší úspěch mají soubory ze Slovenska.
0: Ze Slovenska. No a pochopitelně určitě má své fanoušky také Mariánek a na soubor se zeptám zase po písničce.

0: Hosty v našem dnešním dopoledním vysílání jsou Adéla Drexlerová a Filip Hahn. Povídáme si a zveme vás na Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. A už jsme před písničkou řekli, že za tímto krásným festivalem stojí folklorní soubor Mariánek. A na ten se teď já ráda zeptám. My jsme se je nedávno potkali vlastně v Klenčí pod Čerchovem, je to tak spolu. Takže jsem viděla, že pořád vystupujete v chodských krojích, prezentujete chodský folklor. Možná se vás na to lidé ptají často, ale mě to nedá. Proč právě Chocko, proč se Mariánek z Mariánských lázní vydal touto cestou?
1: No to byl dílem náhoda a dílem obrovské štěstí. Protože my, když jsme začínali v souboru, to ještě tenkrát nebyl folklorní soubor, byl to dramatický kroužek, tak paní učitelka získala od pana Ambrože Schodové plané pár chodských krojů. No a to předurčilo vlastně směřování toho, kam se ten soubor potom vydal. Mm-hmm. Takže byla to právě ta náhoda a to obrovské štěstí, protože to nám otevřelo vlastně cestu k těm pramenům a jako chodského folkloru, chodských písniček, tanců, a v 90. letech jsme první tance okopírovali z těch videokazet Ústavu lidové kultury. Mm-hmm. A tam jsme se teprve učili a koukali se na ty kroky a za doprovodu akordeonu Zdenky Hurtové, která nás vedla tenkrát, jsme přičichli vlastně k tomu folkloru, až potom po roce 2000, asi 2002-2003 vznikla pod vedením pana učitele Babičky dudácká muzika a rozjelo se to.
0: To mě napadlo, kde jste sehnali v Mariánských lázních dudáka šikovného, který dobře dokáže zahrát chodskou muziku?
1: No, to byl Péťa Valik, hoboista, kterému prostě pan učitel vysvětlil, že to je skoro to samé jako dudy.
0: Takže přešel na dudy a zvládl to. Stejně mě to nedá, ale abych se nezeptala na Mariánsko-Lázeňsko jako region, tam jste tedy neskoušeli pátrat po nějakém původním materiálu.
1: No, mám doma na stole asi 3 knížky, ale tím, jak už máme opravdu etablovanou tu dudáckou muziku a hrozně těžko by se mi hledali další muzikanti, protože tím, jak nejsme pod žádnou základní uměleckou školou, jsme spolek, tak já vlastně si cením každého muzikanta, který chodí do toho souboru a hraje a chce to hrát, mm-hmm. jo. Navíc tam nemám vlastně ani jednoho profíka, jo. To jsou všecko, to mám instalatér, kuchař, lékárnice.
0: No, ale hrají s nadšením, to je důležité. Čili, ale abych se k tomu dostala, Mariánsko-Lázeňsko, to bývalo německé osídlení, říkám to dobře?
1: Můžeme říct Sudety.
0: Sudety.
1: 95 nebo 97% německého obyvatelstva, takže velká výměna obyvatelstva po válce a vlastně kořeny jsou ty tam. A vlastně já, co znám pana Šulka, který zpracovává ten egelandský folklor, tak mě se mu ani nechce lézt do zilí. Jo? Ačkoliv jsem se s ním o tom bavil, on by byl jako nadšen, kdyby to někdo uchopil, tak já to nechci tak jako... Nechci to pokazit prostě.
0: Takže Mariánek se věnuje Chocku, děláte to báječně, dívám se i na vaše krásné fotografie a musím říct, že kroje chocké se mně zdají, že máte velmi dobře upravené. S tím vám někdo pomáhal?
2: Tak určitě nám pomáhají přátelé přímo z Chocka, z Domažlic. Nebylo to tak od začátku. Dostávali jsme občas, řekla bych, hodně vynadáno za to, jak, dejme tomu, ty kroje vypadaly. Na začátku to byly spíš takové vlastně kostýmy, mm-hmm. než jsme se dostali k tomu, aby opravdu ty kroje vypadaly tak, jak mají.
0: Mm-hmm. Možná můžeme jmenovat i někoho konkrétního. Já asi tuším, kdo vám pomáhal, z Mrákova. Nebyla to Martina Pincová?
2: Martina Pincová určitě.
0: Zdravíme Martinu, protože vidím i ty vínky, to bych řekla, že ano, je její inspirace, její
2: přesně
0: práce.
2: Přesně tak, my jsme měli s paní Martinou dokonce kurz, kdy si každá slečna od nás ze souboru sama ten vínek vyšívala pod jejím vedením. Takže tímto rozhodně moc děkujeme, hodně teď nosíme a prezentujeme dál.
0: Tak ještě se zeptám, kde všude můžeme soubor Mariánek během roku vidět?
1: Tak když to vemu chronologicky, tak různé masopustní obchůzky, většinou to bývá v Drmoulu, párkrát jsme byli v Rozvadově, párkrát i v Mariánkách. Pak míváme Mariánkovské jarnění, to bývá o velikonoční neděli, většinou teďka v poslední době na Lesním mlýnu v Mariánkách. Zahájení lázeňské sezóny a a další různá vystoupení, kdo si nás jako najme objedná. Folklorní festivaly, letos jsme byli právě v tom Veselí nad Moravou a příští rok dostali jsme pozvání na Pojizerský folklorní festival, samozřejmě Mariánský podzim a potom Vánoce, Cesta k Betlému.

0: Tak to byla skupina Olympic v našem dopoledním vysílání a my pokračujeme v naší pozvánce na Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim, který se blíží. Našimi dnešními hosty jsou Adéla Drexlerová a Filip Hahn. No a teď už se dostaneme tedy k tomu konkrétnímu programu. Poprosím, abyste nás pozvali úplně konkrétně na to, co je připraveno.
1: Tak, budeme tedy začínat ve čtvrtek 17.9. v 17 hodin koštem moravských vín za hudebního doprovodu souboru Polana.
0: A to začínáte z vesela, vypadá to dobře.
1: Ano, to rozhodně. A to v domě Chopin v Mariánských lázních.
0: Tak pokračujete?
2: Pokračujeme v pátek, kdy od 3 hodin nás bude zvát folklorní soubor Rozmarínek z Mariánsko-lázeňské základní umělecké školy na večerní program. O 4 hodin vyjde pár muzikantů se jen tak projít po parcích a zpívat. To je taková spontánní akce, i když je naprogramovaná, tak je prostě spontánní a je to hrozně hezká. Pokud je hezky, vyjde to, je to úplně skvělá pozvánka na ten večerní program, který začíná o 7:30 v městském divadle. Jmenuje se Roztančené divadlo aneb to nejlepší z folkloru. Myšleno to nejlepší z toho, co do Mariánských lázní letos přijede.
1: Tak vstupenky na tento program je možné zakoupit na stránkách Mariánských lázní. A opravdu se tam letos představí všechny soubory v tom divadle, které festival letos navštíví.
0: Ano, viděla jsem také krásný plakát z kroji. Tak dostáváme se k sobotě.
1: V sobotu vyrazíme v 10.30 od hotelu Krystal krojovaným průvodem na kolonádu. No a v 11 hodin se již všichni přivítáme na té kolonádě. Všichni se právě budeme krásně fotit na schodech před pavilonem křížového pramene. A každý ten soubor se na minutku nebo dvě úplně krátce ukáže, abyste si mohli vybrat, co pak chcete vidět v tom odpoledním programu.
2: Odpolední program začíná v 1 hodinu. Právě na kolonádě, kde probíhá celý víkend i řemeslný jarmark a tam vystoupí postupně soubory Polana ze Slovenska, Rozmarínek z Mariánských lázních. Dále tam uslyšíme muziku Klíček. Bude tam slavnostní vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Karlovarského kraje dokonce, takže můžete přijít ochutnat i různé dobrutky. Dále se tam od 15:30 představí náš folklorní soubor Mariánek, pouze jeho muzika, zahraje pár písniček veselých, po nás přijdou Srbové, Valjevo a všechno se zakončí cymbálová muzika Hrom a dále soubor Vonička s cymbálovkou Trnka. Zároveň probíhá na kavárně Lesní mlín dětské odpoledne.
1: Dětské odpoledne je provázáno s workshopem pro děti od lesního klubu Farma u Kosího potoka. A kromě tedy folkloru se tam představí i dvě taková divadélka pro děti. Takže pokud úplně nevíte, jestli by to děti zajímalo, tak doporučujeme dorazit na Lesní mlín. Tam opět zahraje Klíček z Horšovského Týna. Představí se také děti z organizačního souboru Mariánek a opět zase cymbálová muzika Hrom s dětským folklorním souborem Štěpnička z Veselí nad Moravou.
0: A to je tedy pořád sobota, ještě máte pak sílu?
1: To je pořád sobota.
2: Pokud opravdu to nezvládnete dojet do Mariánských lázní, tak festival přijede za vámi a to ve 3 hodiny vystoupí na zámku Kinčvart folklorní soubor Vonička a zároveň ve 3 hodiny a v 5 hodin na hradě Zéberg slovenský soubor Polana.
0: Takže jste roztančili takto i okolí. No a ta neděle, ta mě zajímá, ještě máte opravdu sílu pokračovat? No,
1: ano, ale musíme se na to posilnit, takže začínáme v neděli v 10 hodin akcí Mariánky snídají s Mariánkem na kolonádě, kde si můžete přijít dát něco dobrého k jídlu, kafíčko, čaj, abyste se právě posilnili.
2: Budeme mít napečeno.
0: Mm-hmm. Tak já bych teda na tu oplatku hlavně, ale taky se nechám pozvat. No a jak to celé zakončíte festival?
2: No, festival od těch 10 poběží až do 16. hodiny, celý den na kolonádě. Zase ty soubory se tam budou různě měnit, střídat, máme program, můžete si ho najít na našich webovkách marianek.com. A na závěr festivalu ve 3 hodiny vystoupí náš pořadatelský soubor v plné síle.
0: Tak pro jistotu ještě jednou zopakujeme, že se nejedná o tento víkend, ale o 17. až 20. září v Mariánských lázních. Máte poslední šanci pozvat naše posluchače, proč by měli do Mariánek dorazit. Adél, jako první.
1: Tak určitě si přejďte vychutnat skvělou atmosféru, kterou tato akce nabízí. My se na vás budeme moc těšit.
0: Tak to byla Adéla Drexlerová a Filip Hahn.
2: Barevné kroje, už lehce zbarvené listí, sluníčko, krásně modrá obloha, sem tam takový bílý beránek na obloze, bude krásně, máme to objednáno a samozřejmě dobrá nálada, pivo, káva, víno, burčák a folklor.
0: Teď jsem se úplně zasnila. Myslím, že dorazíme kompletně všichni. Moc vám děkujeme za pozvánku a přejeme, ať se akce vydaří. Děkujeme za návštěvu, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak a teď je pro změnu něco z dopravy. Mezi Aší a Karlovými Vary jezdí od začátku září přímá autobusová linka. Prosadili ji zástupci místní samosprávy, podle kterých Aš jako město s rozšířenou působností přímé spojení do krajského města nutně potřebuje. Příprava linky trvala necelý rok a hned na první spoj čekali ještě za ranní tmy první zájemci.
1: Je krátce před 6 hodinou ráno, v centru Aše je tma a na zastávku právě zabočuje první autobus přímé linky do Karlových Varů. Za volantem si to s úsměvem na tváři užívá řidič, pan Roman.
2: Je to takový trošku jinačí, než jezdit jenom kolem Varů, takže člověk se koukne dál do světa a jsem zvědavý, kolik sebou povezu lidí teď směr Vary.
1: Těšíte se na ty cestující?
2: Jiná sorta, jiný zkušenosti, tak uvidíme.
1: Tereza Švarcová je jedna z prvních, která je na zastávce ještě předtím, než odjede přímý spoj do Sokolova a do Varů. Kam jedete vy?
3: Já jedu do Sokolova, do školy.
1: Jste tady cíleně kvůli tomu, že to je přímý spoj a že tady jede poprvé, anebo...
3: Ano, protože zrušili ten vlak, který jezdil místo tohohle busu. Když jsem viděla, kolik jezdilo vlakem lidí do Sokolova, tak jsem to bude zajímavý, no.
1: Další cestující čeká na autobus Libor Halík. Díváme se na autobus, který pojede tady odsud přímou linkou až do Karlových Varů. Kam pojedete vy?
4: Do školy jedu, do Karlových Varů. Vyhledal jsem si spoje a tohle mi vyšlo zrovna nejlíp.
1: Je to, řekl bych, váš spoj, kterým budete jezdit pravidelně každý den?
4: Pravidelně úplně ne, spíše budu dojíždět autem, ale podle mě to občas párkrát využiju a je to super pro ty, co začínají jakoby dojíždět.
1: Nová linka je v podstatě expresním regionálním spojem. Na konečnou v Karlových Varech dorazí z Aše za hodinu a čtvrt. Celkem 4 denní spoje mají posloužit nejen k cestám do škol, ale také k lékařům anebo na úřady.
5: Tak já si myslím, že to hodně lidem pomůže, uvidíme. No. Spousta lidí bude spokojených, nebudou muset jezdit vlakem a tak, nebudou muset přestupovat. Určitě to bude plně užitečný.
1: Hodnotí nový spoj Adam Nims, který dnes nepojede, pouze vyprovází svou slečnu studentku. Z odlehlého ašského výběžku do vnitrozemí prý ale v minulosti cestoval velmi často.
5: Určitě jezdil jsem 4 roky do Sokolova a přestupoval jsem z vlaků na autobusy a tak různě. Určitě, kdyby tohle bylo v době, kdybych jezdil já, tak by mi to pomohlo, využil bych to. No.
1: Tehdy, když jste jezdil vy, bylo to prostě na trošku delší lokte.
5: Přesně tak, tak nějak bych to řekl. Ale vždycky jsem si poradil.
1: Zkušební 6měsíční provoz nového spoje zaplatí společně město Aš a Karlovarský kraj. Zástupci samosprávy pak společně s dopravci vytíženost linky vyhodnotí a rozhodnou o jejím dalším osudu. Z Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V lesním rybníku u Chotíkova severně od Plzně uhynuli vinou sucha a vedra ryby. Klinika na Denisově nábřeží v Plzni ruší víkendovou chirurgickou pohotovost. Bude oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. V Chotíkově severně od Plzně likvidují rybáři úhyn ryb v lesním rybníku pod vrchem Krkavec. Na úhyn je upozornili turisté a místní obyvatelé. Podle Chotíkovského rybářského spolku i správce lesa za to mohlo extrémně horké a suché počasí.
2: Podle webu obce Chotíkov a vyjádření místního rybářského spolku stojí za úhynem ryb v lesním nechovném rybníku vysoké letní teploty a nedostatek vody. Mimořádný zásah proto odborníci nedoporučili a uhynulé ryby budou rybáři z vody postupně odstraňovat. Z Chotíkova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. EUC klinika ji provozovala 10 let. Jedním z důvodů zrušení služby byl i klesající počet pacientů, říká ředitelka kliniky Alena Hinková.
3: Zásadní pro naše rozhodnutí byl nízký zájem lékařů o víkendové služby, kde demotivačně působí i nízký počet ošetření. Obsadit služby včetně svátků byl poslední půl rok problém. Vysoké jsou pochopitelně i ekonomické náklady související s víkendovým provozem pohotovosti. Vedle mest, nájmu, energie a materiálu do nich spadá i ostraha objektu, takže poslední dva roky provozu už byly ztrátové.
1: Víkendovou chirurgickou pohotovost Plzni provozuje dál fakultní nemocnice nebo Mulačova nemocnice. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Od začátku roku nejvíc nových případů lékaři zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Do prvních ročníků středních škol nastoupilo v Karlovarském kraji přes 3,5 tisíce studentů. Školy mají podle kraje celkovou kapacitu naplněnou zhruba ze 70%. Hejtmanství chce studijní nabídku lépe přizpůsobit potřebám firem a dalších zaměstnavatelů. Na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech proto letos otevřeli obory sklář a výrobce a dekoratér keramiky. V Chebu na střední integrované škole začínají studenti navštěvovat obor požární ochrana, říká ředitel hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Oldřich Wolf.
4: Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Budeme vyučovat renomovaní jak profesionálové z oboru. Vždycky každý ročník bude mít ty nejmodernější, nejposlednější informace z této oblasti.
0: Počasí.
1: Čekejte oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách bude 18 až 21. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Pro stylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech ulici Domažlická dejte pozor na stavební práce a uzavírku. Objízdná trasa v délce 10 km je vyznačena. A s dopravním omezením počítejte dneska v Plzni na Slovanech, ulici Jasmínová a Nepomucká. Důvodem jsou práce na silnici. I tam opatrně přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I krátce po 11. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje v seriálu Příběhy nejen šumavské. Vás dnes zavedeme do Suclavické jeskyně. Na konci 19. století vydala mimořádný poklad a my vám za chviličku řekneme víc. Hned po malém zamyšlení Josefa Fouska. Tak zůstaňte s námi, přejeme pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: kousků v svět.
1: Pravdomluvný skeptik. Že někdo krade miliony a klidně chodí světem, že svědomí ho denně trápí, jo, to se lidi pletem. Že spravedlnost bude u nás pro všechny bez rozdílu, na to už žádný člověk nemá a snad i Pán Bůh sílu. Že korupce se zničí zcela, kdo tenhle blábol říká. Osel je oslem celý život a pořád stejně hýká. Že pýcha bude mrzká vlastnost, že arogance zmizí, to v science fiction možná najdeš na stránce marných vizí. Že politikům budem věřit a s úctou vzdávat díky, to spíše vodu svěcenou bys přinesl z apatiky. Že závist bude na pranýři, to vyšknout nelze ani, to jako bys chtěl za útrapy od lumpa slitování. Že pomluva se ztratí z mluvy a čistému vše čisté, to mohou říci snad jen blázni a choří optimisté. Že láska nadží nenávistí, zvítězí chtěl bych taky, ač vím, že nikdy nestane se, dál věřím na zázraky. Že zbytečná je tato báseň, v tom pravdu máte jistě, teď omlouvám se, napsal jsem jí na zvláštním tichém místě, tam, kde je mamon zbytečný a všechny hmotné statky, kde každý stejný papír má a všichni stejné zadky.
0: Fouskův svět.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A teď už vás vezmeme na Šumavu, jak jsme slíbili. Cesta do pravěku, legendární film Karla Zemana, přivedl miliony dětí k zájmu o pravěk. Přitom necelých 100 let před vznikem tohoto filmu se jeden profesor do pravěku sám dostal, a to když prozkoumával Suclavickou jeskyni nedaleko Vimperku. Právě v ní nalezl tisíce kosterních pozůstatků mamutů, nosorožců, medvědů, ale třeba i lvů. Příběh Suclavické jeskyně a jejich obyvatelů vypráví Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: O existenci Suclavické jeskyně, která leží při hlavní silnici mezi Čkyní a Vimperkem, věděli místní určitě už mnoho staletí. Jenže nedokázali zjistit, jaký poklad se uvnitř skrývá.
3: Nešlo přitom o hrnec zlaťáků, ale o kosterní a zubní pozůstatky pravěkých zvířat, které tu jako první dokázal popsat v roce 1879 učitel Langhans. Se svým objevem se pak svěřil profesoru doktoru Janu Nepomuku Voldřichovi.
2: Ten nelenil a do Suclavické jeskyně vyrazil a nestačil se divit. Jejím průzkumem pak strávil nadcházející 3 roky. V sedimentech vlastní jeskyně a ve dvou výše položených krasových dutinách celkem nalezl 22 000 zlomků kostí a zubů. Na jejich základě zde byly identifikovány pozůstatky asi 170 druhů pleistocénní fauny. Nosorožců, medvědů, sobů, zubrů, ale také lišek, koňů a dokonce lvů.
3: Asi největší objev učinil na plošině před původním vstupem do jeskyně, kde nalezl zbytky ohniště a další nálezy, které považoval za kostěné a kamenné nástroje a opracované zvířecí kosti. Dále také zlomky lidské lebky asi 20letého jedince. Vypadalo to, že zde žili pravěcí lidé.
2: Jenže podrobný rozbor těchto nálezů později ukázal, že se jedná o přirozené úlomky kamenů a ani zvířecí kosti, že nenesou stopy opracování. Zlomky lidské lebky podle zkoumání nepotvrdily, že by šlo o pozůstatky pravěkých lidí.
3: I tak ale Suclavická jeskyně vydala opravdový poklad a s množstvím kosterních nálezů se řadí mezi nejvýznamnější naleziště pleistocénní fauny ve střední Evropě. A to díky rodákovi z nedalekého Zdíkova Janu Nepomuku Voldřichovi.
2: Ten se narodil 15. června 1834. Po absolvování obecné školy a gymnázia v Českých Budějovicích vystudoval na Vídeňské univerzitě přírodní vědy, kde dosáhl doktorátu filozofie. Potom působil jako středoškolský profesor v Prešově, v Banské Štiavnici, v Salzburku a od roku 1869 až do roku 1893 jako profesor na akademickém gymnáziu ve Vídni.
3: Napsal řadu učebnic, z nichž nejvýznamnější je trojdílná vysokoškolská učebnice Všeobecná geologie se zvláštním zřetelem k zemím Koruny České. Dokončil je krátce před svou smrtí. V roce 1893 byl jmenován mimořádným profesorem geologie a paleontologie na České univerzitě v Praze. A v roce 1899 byl jmenován řádným profesorem.
2: A Suclavická jeskyně? Bohužel, tak jak ji prozkoumával Jan Nepomuk Voldřich, ji už dál prozkoumávat nemůžeme. Dnešní jeskyně je totiž pouze zbytkem původního rozsáhlého komplexu, který byl poničen stavbou železniční trati a těžbou vápence. V nynější asi 15 metrů dlouhé chodbě nedochází k tvorbě krápníků, jak by se dalo očekávat. Pukliny ve stropě jeskyně poskytují jen občasné útočiště některým druhům netopírů.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Úřadům práce od včerejška přibyly nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měly na starosti obce, ve kterých od 1. září ale zůstala jen kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
4: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve většině případů žádnou relevantní zkušenost, tak mně přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakými dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
2: Podle Rychteckého navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 000 lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Mýty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hořely padaly hvězdy a Michal Šindelář. Středeční dopolední vysílání jde pomalu do finále. Po 12. hodině už bude hudební výběr na vás. I dnes se totiž rozjedou písničky pro vás. Tak si na ně počkejte a zavolejte nám nebo napište. Pěkné skoro poledne přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Čtvrtý plzeňský obvod spustil hlasování o vítězný projekt dalšího ročníku participativního rozpočtu. Tachov staví na ploše zrušeného koupaliště nové dětské hřiště. To bude první částí plánovaného volnočasového areálu. V Lánech po téměř 80 letech exhumují ostatky Jana Masaryka. A dnes bude oblačno až skoro zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Lidé ze čtvrtého plzeňského obvodu můžou hlasovat v dalším ročníku participativního rozpočtu, a to buď na webových stránkách rozhodnetesami.cz nebo prostřednictvím hlasovacích lístků, které najdou na recepci Doubravecké radnice. Na projekt jsou připraveny 2 miliony korun, říká mluvčí Věra Zelvarová.
2: K závěrečnému hlasování bylo vybráno celkem 16 projektů. Lidé si často přáli podpořit pohybové aktivity, proto je v hlasovacím seznamu například lezecká stěna nebo parkourové či tekbalové hřiště. Poslat hlas ale mohou lidé také pro parková lehátka, pořízení tobogánu k majáku v Lobeském parku nebo realizaci monitorovaného krmítka.
0: Plocha bývalého koupaliště v Tachově se mění ve volnočasový areál nazvaný Ostrov. Aktuálně vzniká v areálu vedle sportovišť první část nového dětského hřiště s prvky pro nejmenší. Podle vedoucí tachovského odboru rozvoje a investic Heleny Červenkové skončí první etapa prací do konce října.
3: Zahrnuje to srovnání povrchu, ukotvení a vlastně osazení vybraných herních prvků. Jedním z prvků je zastřešené pískoviště, budou tam v podstatě nějaké lanové prvky pro menší děti, houpačky a tak dále.
0: V příštím roce bude stavba volnočasového areálu pokračovat. V plánu je úprava plochy před restaurací u vodníka a vznikne i multifunkční altán pro pořádání kulturních a společenských akcí. Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou zatím nikdo nedokázal objasnit. V Lánech máme reportérku Adélu Burešovou.
4: Policie a pohřební služba k lánskému hřbitovu dorazili před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a hřezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
5: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
4: Jestli exhumace přinese nové poznatky, to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
6: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Z Lán Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Daria Vidmanová prohrála na US Open v prvním kole proti Španělce Bouzasové Maneirové 3-6 a 4-6. Lucie Havlíčková a Gabriela Knuconová podlehly soupeřkám schodně 2x 3-6. Zápas Nikoly Bartuňkové za stavu 1-0 na sety přerušil déšť a bude se dohrávat. Dnes se na turnaji představí také Jiří Lehečka, Karolína Plíšková, Karolína Muchová a Linda Nosková.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, později večer ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Pované slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte v nezvěsticích na Plzeňsku na hlavním průtahu obcí. Nákladní auto tam nabouralo do železničního viaduktu. Na místo jedou všechny záchranné složky. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: Ano, právě startují středeční písničky pro vás. Až do 13. hodiny nám můžete poslat mail anebo také zavolat. Naše telefonní číslo 221 554 222. Teď už ho znáte a těší se na vás Michaela Vondráčková.

0: Petr Muk nám otevřel dnešní písničky pro vás a teď už bude hudební výběr na paní Věře, která volá z Nýřan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Všechny redaktory bych vás chtěla pozdravit. A tato písnička poletí do Nýřan paní Jindře Laubový. A takhle to. Oznámil nám kalendář, že tento týden svátek máš. Přeji ti hodně zdraví, štěstí a pohodu. Jindro, sedni si chvilku a poslechni si písničku. To ti přeje Věra.
0: A my přidáme tu písničku, kterou jste vybrala. Bude to Hana Zagorová a Duhová víla. Ano. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Mám taky, paní redaktorko, moc děkuji.

Tak a teď pro změnu jedno přání, které dorazilo mailem. Prosím o písničku pro pana Vladimíra Kolcuna z Radkovic u Měčína, a to k jeho 75. narozeninám, které slaví 2. září. Přejeme mu vše nejlepší, hlavně hodně moc zdraví, a posíláme písničku Colorado. Písničku posílá Maruška s rodinou.

A teď přidáme další přání, které také dorazilo mailem. Vážení přátelé, dnes slaví své narozeniny paní Růženka Moravcová z Vodního újezda. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a radosti ze života přejí kamarádky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: 12:24, písničky pro vás pokračují a právě teď nám volá pan Karel z Kolovče. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas. Dne 4. září oslaví svůj svátek Všetný Jindřišky. Tuto písničku, na které jsme se paní moderátorkou domluvili, jo, posílám všem Jindřiškám, zvláště paní Jindřišce Novej do Kolovče. Hodně zdraví, spokojenosti, mnoho lásky a mnoho pracovních úspěchů. To jí přeje především přítel Ladislav, Anetka a Sofinka posílají mamině pusu. Přání se připoje tchán z tchyní z Kolovče a rodina Svachova, všichni z Milavče, zvláště pak strýda Karel z Kolovče, a že jí děkuje za všechno, co pro nás dělá. A dále pak ze Stantic rodina Knězova a Kopeckej. A vám, paní Vondráčková, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Není záče, písnička už letí, naslyšenou.

0: Také mandraže přispěly do dnešních písniček pro vás a mezi tím se k nám dovolala paní Anna. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji všem. Dnes slaví své narozeniny Markéta Otová. Klub seniorů v Hradci ji přeje hodně štěstí, zdraví a stále dobrou pohodu. A já děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a tady je písnička podle vašeho výběru Věra Martinová.

12 hodin 33 minut, teď se opět podíváme do mailu. Dobrý den, hezkou středu 2. září. Dnes mají svátek Adély a tak vybírám moji oblíbenou britskou zpěvačku Adele. Adélám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, také vám do rádia děkujeme a všem posluchačům. Písničku posílá Sylvie z Prahy. Tak zdravíme do Prahy a tady je písnička.

0: A my pokračujeme do písniček pro vás. Nám teď volá pan Venca. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Zdravím vás z rádio, zdravím všechny posluchače, kamarádky. Písnička je ti do Radkovic pro pana Vladimíra, který dneska slaví krásné narozeniny. Do dalších let mu přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a hodně šťastných kilometrů bez nehod. Dále v pátek jsou Jindřišky, tak bych chtěl popřát paní Jindřišce Jandečkové a paní Jindřišce Adlové ze Březí svátku hodně štěstí, co nejce zdraví, lásky a spokojenosti. To jí přejí Věrka a Vašek. Paní Vodnáčko, já moc děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Není zač, také se budeme těšit, zase se někdy ozvěte a přejeme hezký den.
1: Děkuji, ano.

Lucie Bílá dospívala a máme tady další vzkaz, který dorazil mailem. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Marka Ztraceného Dvě láhve vína. Písnička bude pro všechny posluchače a také pro pražského řidiče metra Petra, který včera jel na lince C z Ličín Václavské náměstí. S pozdravem Jan Sklatov.

Tak jsme dotančili k další gratulaci, ta přišla mailem. Dobrý den, prosíme o písničku pro pana Vladimíra Kpecha k jeho 76. narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a posíláme mu písničku od Davida Dalea. Písničku posílá manželka Jana s celou rodinou.

To byla poslední dnešní písnička na přání. Pokud s námi zůstanete i po 13. hodině, tak písničky pro vás vystřídá Alex a host. Dnes bude hostem zpěvačka Marcela Lajfrová. Tak se mějte moc hezky, pěknou středu vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj vyhlásí dotační program na podporu zvýhodněné dopravy pro seniory. Lidé můžou nabídnout městu Nepomuk vánoční strom. Tipy je možné posílat do konce října. A dnes bude oblačno až skoro zataženo s teplotami do 25 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj podpoří obce, které zajišťují zvýhodněnou dopravu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na dotační program vyčlenil ze svého rozpočtu 1 milion korun. Pokračuje mluvčí plzeňského hejtmanství Natálie Vajnarová.
2: Obce dopředu těžko odhadují, kolik lidí zvýhodněnou dopravu během roku využije a jaké budou jejich skutečné náklady. Proto jsme nastavili podporu tak, aby mohli získat prostředky na náklady z předchozího roku. Plzeňský kraj je prvním krajem, který tuto podporu zavádí plošně pro všechny obce. Důležitá bude zpětná vazba od obcí, která pomůže podporu v dalších letech co nejlépe nastavit.
1: O dotaci můžou žádat obce do 30 000 obyvatel od 1. do 15. října. Nepomuk na jižním Plzeňsku hledá dva vánoční stromy. Lidé můžou nabídnout smrk, jedli nebo jiný jehličnan. Jak uvedlo město na svém webu, vyšší strom ozdobí náměstí Augustina Němejce v Nepomuku a nižší pak prostranství u nádrží ve Dvorci. Nabídky je možné poslat do konce října.
3: Vhodný je jehličnan, který už na pozemku například překáží nebo stíní. Podmínkou je, aby strom byl maximálně 15 metrů vysoký a dostupný tak, aby ho na začátku prosince mohly technické služby Nepomuk bezpečně pokácet. Z Nepomucka, Julie Tomášková, Český rozhlas.
1: I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petroliářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu je teď v Česku průměrně o více než 8 korun dražší než minulý rok. Cena nafty pak meziročně vzrostla o zhruba 13 korun za litr. Tuzemské ceny patří k těm levnějším v rámci Evropy. Řidiči z okolních zemí tak proto podle asociace častěji tankovali na čerpacích stanicích u hranic. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Brňané do něj vstoupí ze čtvrtého místa neúplné tabulky a v případě výhry se Zbrojovka posune na druhou příčku. Ve 20 hodin pak začne další dohrávka, a to mezi Bohemians Praha a Jabloncem. Počasí. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, později večer ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda nákladního auta, které narazilo do železničního viaduktu, komplikuje provoz na hlavním průtahu obcí v Nezvěsticích na Plzeňsku. Na místě zasahují hasiči a policisté, dejte tam pozor. Porouchané nákladní vozidlo stojí na dálnici D5 mezi kilometry 70 až 69 ve směru na Prahu. Odstavný pruh je tam neprůjezdný, projíždějte i tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
0: Alex a host.

0: Host dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už učinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a ona, tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emociu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás privedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Áno, vaša maminka byla lidová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a hosti povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let, no, v svojí praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť. Ďalej rozšíriť si obzor.
0: Tak a mě dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla nebo
1: přeci? Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, protože já jsem chtěla odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže tomu... Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: trošky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená a je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
1: Což se stalo právě dnes.
0: Co právě dneska se stalo.
1: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
0: Někdy ho zoberím na krátké vzdálenosti, len tu je toho trošku víc a nechcela jsem ho traumatizovat.
1: A na koncerty?
0: A na koncerty ho zoberím, pokud to není daleko z Bratislavy.
1: Doprovází vás.
0: Ano, ano.
1: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi? Chodí na vás
0: lidé napříč generacemi? Veľmi ma prinedal posledný koncert, bol v nedelu v Topolčanoch a prišlo tam vyše 1000 ľudí a prišli za mnou ľudia takí cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lejferová od roku 65. A my začali mi menovať pesničky. A mne sa táto páči, táto, ja som onemela, že je to vôbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu. Viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
1: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
0: Teddy.
1: Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lejferová.
0: Děkuji vám velmi pěkně.
2: Alex a host.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Předslav na Klatovsku si od státu půjčila od října autocisternu na pitnou vodu. Někteří finanční poradci podle České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání klientů. A zítra bude zpočátku polojasno, během dne až zataženo a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Předslav na Klatovsku řeší kritický nedostatek pitné vody. Od státních hmotných rezerv si proto musela půjčit velkokapacitní autocisternu. Ta bude v obci pomáhat až do října, kdy se obvykle spotřeba vody snižuje. Místní vodovod sice napájejí dva vrty, v jednom z nich je ale nadlimitní množství uranu. Vedení obce proto musí vodu ředit dovozem z druhého zdroje. Kvůli současnému suchu navíc hladina ve vrtech i soukromých studních prudce klesá. Bez vypůjčené cisterny by 400 obyvatel Předslavy měli jen užitkovou vodu a pitnou by obec musela nakupovat a vozit do vsi. Informovalo o tom vedení obce. Definitivní řešení problému má přinést až napojení obce na Nýrskou přehradu. Předslav už má hotový projekt a teď čeká na stavbu hlavního převaděče z Klatov. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
3: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
2: Ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Sport. Domácím zápasem Ligy mistrů proti švédskému Regle vstoupí zítra hokejisté Plzně do nové sezóny. Na západě Čech se bude hrát od 17 hodin a 30 minut. O ambicích Škody v této soutěži mluví spolumajitel klubu Martin Straka.
4: Máme hned jedno z nejlepších mužstev v Champions League hned na začátku, že jo? Pak máme Poláky, uvidíme, na co to bude stačit. Když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to nepůjde. Teď nechci povídat, že nějak mi to úplně nezajímá, to vůbec ne. My chceme vyhrát každý zápas, ale to nejdůležitější je extraliga, aby tam jsme se nedostali do nějakých velkých potíží.
2: V sobotu do Plzně zavítá v rámci Ligy mistrů polský šampion GK Estychy. Počasí. V noci bude oblačno a je zataženo s ojedinělými přeháňkami, postupně ubývání oblačnosti. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra čekejte zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti přechodně až na zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Omezením provozu počítejte na dálnici D5 mezi kilometry 122 až 121 ve směru na Plzeň. Kvůli práci na silnici je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je středeční odpoledne a my vám přejeme pěkný den z Českého rozhlasu Plzeň. Myslím, že na základní škole v přírodovědě nás určitě neučili, jak dlouho trvá, než vykvětou některé rostliny. Vy, zdatní zahrádkáři, to určitě víte, tak vás zdravíme na vaše zahrady. No a po dalších písničkách se dozvíme vše podstatné od Martina Písaříka. A začíná Helena Vondráčková. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

vámi je Český rozhlas Plzeň a teď nahlédneme do vysílání zítřejšího dopoledne. Petra Jerglová je spisovatelka, blogerka a cestovatelka původem ze Sokolova. V rozhovoru prozradí nejen, kde hledá náměty pro své knihy, ale také, co jí přimělo založit dobročinný spolek Za ruku. Poslouchejte zítra po 10. hodině. Za pár minut tipy pro volný čas a teď posíláme Evu Farnou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byl Dalibor Janda. Za 6 minut bude 14:30 a vám, co teď jedete autem, přejeme šťastnou cestu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve vstupní hale hradu a zámku v Horšovském Týně si můžete prohlédnout výstavu japonské kaligrafie. Výstava je tam k vidění do 27. září. V Třemošné se otevře nový kulturní dům, stane se tak v 15:30 na náměstí před Formankou. Hlavním bodem programu je koncert orchestru Tremolo pod taktovkou Dalibora Bárty s hosty Václavem Nojdem Bártou a Danem Bártou. V kafe Smetanka si v Plzni můžete podívat od 20 hodin na film Milost, je to italský film. Na zámku v Manětině můžete navštívit výstavu prací malířky Jolany Čechové, autorské reprodukce a olejomalby jsou k prohlédnutí do 30. září. Letní scéna plzeňského kalikovského mlýna nabídne divadelní představení Manželé v nesnázích. Hrát se začíná v 7 hodin večer, diváci uvidí Lucii Vondráčkovou a Jaromíra Noska. A skončíme na zámku Kozel, kde vystavuje svá díla Jana Kondrová. Výstava představuje soubor olejomaleb na plátně a potrvá do 17. září.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň ve středu odpoledne a my se za chvilku zastavíme v Kladrubech. Košile, šaty nebo halenky různých barev se školním logem představila základní škola v Kladrubech. Učitelský sbor už zahájil nový školní rok v košilích a na podzim bude škola v oblečení nabízet žákům. Víc uslyšíte po kapele Elán.

0: Voda, čo ma drží nad vodou, teď zněla éterem Českého rozhlasu Plzeň. Učitelky a učitelé základní školy v Kladrobech na Tachovsku přivítali žáky v novém školním roce v netradičním oblečení. Měli na sobě totiž košile s logem školy, které jsou součástí kolekce školního oblečení. Na podzim ho bude škola nabízet i žákům.
1: Jak se jmenuješ?
2: Karolínka.
1: A z jaké třídy jsi?
2: Z 5. B.
1: Co na to říkáš, na ty uniformy?
2: Je to super.
1: A chtěla bys nějakou?
2: Jo. Mně se líbí ta s tou bílou košilí a s tou černou kravatou a s tou černou sukní.
1: A je tady někde na tom věšáku?
2: No, jako já tady vidím jenom s tou košilí a s tou kravatou.
1: Takže ten hořejšek akorát.
2: Mně se ještě líbí, jsou ta růžová, to je hezká.
1: Maminka Petra přivedla do školy dvě holčičky. Vedení tady vymyslelo takové ty jednotné košile s logem školy. Dneska to tady měly paní učitelky na sobě. Jak se vám to líbilo?
3: Mně se to teda upřímně moc líbí. Zrovna teď, když jsme byli vyplňovat družinu, tak jsme chválili družinářky a říkali jsme, že jim to fakt jako moc sluší. Ta košile je krásná. Za mě teda jako super nápad.
1: A když to budou nabízet dětem, byla byste pro jim to pořídit?
3: Určitě budeme pro a samozřejmě bychom to dětem pořídili. A mně to teda upřímně se líbí moc.
1: A holčičkám se to taky líbí?
3: Samozřejmě, protože tam je krásná růžová košile, šatičky vlastně, těm se to líbilo už, když bylo vysvědčení.
4: My jsme už na konci školního roku rodičům a dětem představili možnost jakési, já nechci říkat školní uniformy, ale školní módy.
5: Vysvětluje ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
4: Oblečení jsou připravený tak, aby se nejenom dětem líbily a byly pohodlný, ale aby byly i finančně dostupný pro rodiče a postupně to budeme zavádět. Není to povinnost, to nám legislativa nedovoluje ani, ale je to možnost, kdy to budou moct rodiče využít. My chceme odbourat takový ty sociální rozdíly mezi dětma, kde někteří děti si samozřejmě různě závidí, že o značkový oblečení a podobně. Myslím si, že tohle je docela jako dobrý krok k tomu a hlavně pro rodiče to musí být vnímáno jako taková pomůcka, že nebudou prostě řešit, co si zrovna oblečou na různé příležitosti a myslím si, že opravdu v dnešní době ta mládež se moc jako hezky do školy neoblíká, takže jako chceme být trochu průkopníky.
1: V hale už je k vidění nějaké to oblečení, to už je kompletní nabídka?
4: Je to zatím taková jakoby zkouška nabízecí. My jsme tak odhadli, co by se mohlo dětem líbit, tak je tam od košil, já tomu říkám takový freestyleový soupravy, kdy to má kalhoty a nějakou halenku, pro holčičky jsou tam různé typy šatů a my to chceme jakoby testovat, aby jsme viděli, o co bude zájem a uvidíme dál.
1: Potkala jsem ale i maminku, která není příznivkyní toho oblečení a ta nechce být jmenovaná.
6: Nevím, přijde mi to trošku komunistický. A určitě moje dítě žádnej dresko takovýhle nosit asi nebude.
1: Nelíbí se vám to?
6: No, myslím si, že to je zbytečný a že doba asi jde někudy jinudy, než jako by se vracet zpátky.
5: Škola začne dětem oblečení nabízet na podzim, a to na svých webových stránkách. Z Kladrub Julie Suchá, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň,

Filmová melodie kapela Survivor na Českém rozhlase Plzeň. Ještě si zahrajeme jednu písničku a pak otevřeme rozhlasové tržiště. Tak si připravte vaše inzeráty, tady je Lenka Filipová.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
2: Otevíráme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty, tak můžete volat číslo 221 554 222 a my můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Pěkné odpoledne, jste na řadě. Haló, haló, slyšíme se, tak neslyšíme, teď už jo, teď bychom halo, se měli halo. Slyšet. Dobrý den, povídejte.
3: Dobrý den, prodám levně dvouletý oleandr růžový plnokvětý, dále tři kusy vzrostlých aloe vera k léčebným účelům a starší časopisy Hoba magazínu. Všechno na telefonu 724 735 863 Plzeň.
2: Zopakuji číslo 724 735 863.
3: Plzeň, ano, děkuji.
2: Výborně, děkujeme za zavolání, mějte se hezky a pokračujeme s dalším inzerátem a o tom se nám postará právě teď je úplně někdo jiný, kdo se nám dovolal, tak pěkné odpoledne, povídejte.
4: Dobrý den, prodám sekací traktor Garden Club 13,5 kg koně s košem, nová baterka, nové zemeny, olej a tak dále. Sednou sekat hliníkové disky na Peugeot 407 HDI a všechno na číslo telefonu 774 589 487 a je to Královicko.
2: 774 589 487, děkujeme za zavolání, mějte se hezky a připomínáme, abyste si stlumili vaše rádia, aby jsme se neslyšeli zbytečně dvakrát. Tak můžeme začít prodávat. Dobrý den, co to bude?
5: Dobrý den, prodám pláště.
2: Vůbec vás neslyšíme, musíte mluvit na hlas, prosím.
5: Pláště 825 na 20. Dva kusy terénní, dva kusy silniční, je to na vésku. Potom plášť 8,40 na 15, to je na úvaze. A boční dveře komplet na úvaze. A je to Kratovsko a je to na telefon 608 165 589. Děkuju moc.
2: 608, 165, 589, no ty Klatovy jsou opravdu daleko, že jste slyšet tak špatně. Díky, mějte se hezky, naslyšenou v rozhlasovém tržišti, teď dáváme slovo vám, povídejte.
6: Dobrý den, já bych prodala časopisy Modelář, Čelecká reví a knihy s válečnou tematikou o zbraních, letadlech a, no, a tak dále.
2: Dobře.
6: A můj telefon 725 859 395
2: 725 859 395 a lokalita?
6: A je to Tachovsko.
2: Tachovsko, výborně, dali jsme to dohromady, děkujeme za zavolání a podíváme se ještě na jeden inzerát, můžete povídat.
7: Dobrý den, já bych prodal prstovou čelní lištu na systém na vary. A je to osmihrán a je to soběkurek.
2: Telefon váš, prosím.
7: 721 564 622.
2: 721 564 622 a inzerát je ze Subjekur. Dobře, děkujeme i vám za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. Tolik tedy rozhlasové tržiště na Českém rozhlase Plzeň. To další tady bude opět zítra, tedy ve čtvrtek, už 3. září. No a za chviličku taky nabídneme další zprávy.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Fracek. Opět slovo, které zná a stále užívá spíš starší generace, a to hlavně u nás na západě Čech a také v Praze. Tady vám řeknou, že se jedná o označení drzého dítěte nebo mladíka. Takže mnohdy slyšíme i slovní spojení fracek, jeden nevychovaná. Už z oblastí, kde se slovo hlavně vyskytuje, můžeme usuzovat na jeho německý původ. Úplný kořen je ve slově fratze, tedy šklep nebo nepříjemná grimasa. Z toho pak frac, tedy dítě, které takovou grimasu dělá, nebo se prostě šklebí, ještě lépe pošklebuje. Na západ Čech to přišlo z bavorštiny a udělali jsme z toho fracka nebo někde taky frocka. V příslušném slovníku se píše, že fracek nezná hodnoty, nemá úctu k tomu, co lidská ruka vytvořila, vysmívá se stáří a jeho hranice končí u potřeb jeho osoby. Možná, že nějakého takového fracka znáte.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku rozpočtu. Den Plzně v Senátu letos oslaví sté narozeniny Hurvínka. A zítra bude zpočátku polojasno, během dne až zataženo, teploty do 25 stupňů. Příjemné odpoledne přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
4: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané, a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
3: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada EU členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Stoleté výročí Hurvínka připomene Plzeň v sobotu během dne v Senátu. Lidé můžou přijít do Valštejnské zahrady od 10 do 18 hodin. Cílem bude ukázat Plzeň jako zajímavou turistickou destinaci pro Pražany i cizince, říká mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.
5: Součástí programu bude také výstava Hurvínkovi k narozeninám, která přiblíží vznik slavné loutky. Na dětské návštěvníky čeká Hurvínkova stezka, jež je provede příběhem Josefa Skupy, zakladatele fenoménu Spejbla a Hurvínka. Po celý den se budou moci návštěvníci seznámit také s tradičními řemesly a regionálními produkty.
3: V Chotíkově severně od Plzně likvidují rybáři úhyn ryb v lesním rybníku pod vrchem Krkavec. Podle Chotíkovského rybářského spolku i správce lesa za úhyn může extrémně horké a suché počasí.
6: Podle webu obce Chotíkov a vyjádření místního rybářského spolku stojí za úhynem ryb v lesním nechovném rybníku vysoké letní teploty a nedostatek vody. Mimořádný zásah proto odborníci nedoporučili a uhynulé ryby budou rybáři z vody postupně odstraňovat. Díková Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalový obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vědra se podrobili operaci kolena a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Záporočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. 31-letý Jemelka si naposledy zahrál krátce v dubnu a s kolenem byl na operaci už v květnu. O 3 roky starší Vědra ještě minulý čtvrtek, co by střídající hráč, zasáhl do odvety závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě Bělehrad, kdy Plzeň po výhře 5:1 po prodloužení postoupila do ligové fáze.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno a je zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra čekejte zpočátku většinou polojasno. Během dne přibývání oblačnosti přechodně až na zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Porouchané nákladní vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 70. kilometru ve směru na Prahu mezi sjezdy na Plzeň Černice a Ejpovice. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pokračujeme další hodinou odpoledním vysílání a my vám přejeme pěknou středu s datem 2. září. Další díl seriálu Tajemství technických památek nám přiblíží historii první karlovarské vodárny. Postavená byla na konci 19. století v městské části Tuhnice a město zásobovala vodou z řeky Ohře déle než 100 let. Tady je skupina No Name a přejeme příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Michal Tučný vám dělal společnost v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tajemství technických památek.
0: První karlovarská vodárna byla postavena v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjející se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meander vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
3: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
3: Takže jak si to mám představit?
2: Takže tady, kde teďko stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblásky, prostě taková filtrace přírodní.
3: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
2: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě Jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
3: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.

0: Kapela Queen byla v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň a my jdeme na pravidelnou soutěž, do které už můžete volat na číslo 221 554 222. Ve hře máme pro vás dva lístky na bavorskou státní výstavu Hirschfeld the Music ve Freyungu.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: No a my se můžeme podívat na to, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, tady Český rozhlas Plzeň a Richard Jendovský.
2: Dobrý den, tady Helena z Plzně.
0: Tady Helena z Plzně, jak se máte, paní Heleno?
2: Dobře se mám. Máme tady vnučku, takže máme
0: radost. A co děláte s vnučkou?
2: No, doteďka jsme si hráli, teď papa, takže budeme ještě ven.
0: A kolik je, jestli můžu být zvědavý?
2: No je malinko, tady 15 měsíců.
0: A tak to vám neporadí. Já myslím, že by vám mohla poradit s odpovědí na dnešní otázku, protože k té otázce mě inspirovala dětská anketa Ahoj Rádio, která bude za chviličku. A děti budou odpovídat na otázku, kdo je to školník. No a mě napadlo, že ve večerníčku o Machovi a Šebestové se objevuje člověk, kterého Mach a Šebestová přivedou do školy. Je z doby ledové, jako názornou pomůcku ho tam přivedou. No a z něj pan ředitel potom udělá školníka. A mě by zajímalo, koho teda přivedli Mach a Šebestová do té školy z doby ledové. Víte to?
2: No,
0: mám tady tři možnosti.
2: To už je hodně dlouho, co jsem na Macha a Šebestovou koukala. Ale je pravda, že teď my jsme pouštěli nějaký večerníčky.
0: A měla byste a si to oprášit, aby to znala, no.
2: No právě, to je hostuda.
0: Tak chcete ty možnosti?
2: Budete tak kluci.
0: Tak buď je to člověk na neandertálský, nebo sněžní muž, nebo Tarzan.
2: Člověk na neandertálský.
0: Z doby ledové.
2: No, tak... říkal jste...
0: Člověk na neandertálský a říkal doba ledová je doba ledová.
2: Já bych řekl sněžní muž.
0: A nechcete to přehodnotit?
2: To Ačko tady na mě má.
0: Člověk neandertálský, ano, přesně tak.
2: To se mi udělá kvůli vnučce, že jo?
0: Určitě, to víte, že jo. No a vy se to musíte hlavně doučit potom ty pohádky, aby věděla vnučka, že babička je znalá.
2: No, zatím babička je za 5.
0: Dobře, tak babička se to doučí do příště. A zůstaneme na telefonu. Mějte se krásně zatím, jo? Mějte se hezky, naslyšenou. A my budeme pokračovat v našem vysílání, dáme si další písničku. Tady je Příběh nekončí a my vám přejeme pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň.

Turisté pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: čemu je ve škole školník?
1: Aby to nějak uhlídal.
2: Aby ta škola nezlobila.
3: Aby to opravoval.
4: Stará se o všechno, aby to tady bylo v pořádku.
5: Aby to tady hlídal, aby se sem někdo zlej nedostal.
6: Aby otvíral dveře, když přicházíme.
7: Aby hlídal, když sem přijdou cizí lidi.
8: Aby zametal třeba chodbu.
9: Opravuje elektriku.
10: Aby to tady všechno bylo v pořádku, aby se něco nezničilo.
11: Aby dohlížel na celou budovu.
12: Aby jsme si tu mohli hrát.
13: To, aby jsme tu dělali blbiny.
14: Aby sem přišli zloději.
15: Aby jsme se dobře učili.
16: Aby paní muži dávně nezlobili.
17: Ahoj, rádio!
18: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a hráli jsme vám kapelu Connells. Plzeň v těchto dnech instaluje ve velkém Boloveckém rybníku v Plzni bezbariérový vstup. Díky MOLu s pozvolnými schůdky se budou moci v rybníku koupat i vozíčkáři. Než si dáme reportáž, tak zahraje kapela MIG-21.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Koupání ve velkém Boloveckém rybníku v Plzni bude nově dostupné i pro vozíčkáře. A to pohodlně bez překážek. Město právě v těchto dnech dokončuje poblíž hráze instalaci plovoucího mola se speciálním schodištěm do vody. Bezbariérový vstup umožní pozvolný vstup do rybníka třeba i lidem, kteří chodí o berlích a obecně mají problémy s pohybem.
1: V zásadě jsme hledali takový způsob, který nebude údržbově náročný a zároveň bude funkční.
2: Popisujeme tady na tom novém mole, říkáme tomu molo.
1: Můžeme tomu říkat určitě molo, je to.
2: Projektant Přemysl Bureš, pořád se ještě tady montuje.
1: Je to plovoucí pontón, ta základní konstrukční část je z polystyrenových plováků a na nich je pochozí plocha z kompozitního materiálu, který vlastně má protiskluzové vlastnosti takové, aby vyhovoval tady těm náročným podmínkám toho mola. Na něm je takové jakoby schodiště pozvolné.
2: A to je kovové, nebo?
1: Je to z nerezu, ano, je to nerezová ocel.
2: Takže on sem přijede s tím vozíčkem, pokud to tedy bude vozíčkář, přijede s vozíčkem, přesedne si na pozvolné nerezové schůdky se zábradlíčkem.
1: Ano, se zábradlíčkem a vlastně pak postupně sám vlastně pomocí se dostává do té vody, až vlastně ten poslední stupeň je pod úrovní vody. Tím pádem by se mu mělo velice pohodlně sestupovat do vody. Je to systém, který je dneska běžně používaný v koupalištích, v bazénech a tak podobně, čili je to ověřená technologie.
2: Pak už může plavat tady a když doplave, tak zase se vrátí zpátky a zase nějakým stejným způsobem.
1: Přesně opačným způsobem, to znamená nasedne si na poslední schůdek a postupně se dostává zpátky zase na ten nástupní plochu.
2: Instalaci mola tady sleduje vozíčkář Jan Krauskopf, tak co tomu říkáte?
3: Člověk by měl být pokorný a skromný, je to dobrý. Jo. Líbí se mi to.
2: Co byste třeba ještě vylepšil?
3: Můj názor, co si myslím, je, že by tady měl být určitě přeblíkárna.
2: Jak by mohla vypadat, aby pro vás byla ideální?
3: Zástěna, takovým způsobem, aby jsme se převlíkli. Takže určitě z nějaký odkládací prostor, odpadkový koš po případě.
2: Dneska se koupat nebudete, ale do budoucna do toho vlezete, po tom novém molu.
3: Mám to v plánu.
2: Připomínky vozíčkáře tady poslouchal Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně. Je tady nějaká šance tedy, že třeba by se mohla udělat ještě nějaká ta zástěna, paraván nebo něco? Budete to nějak řešit?
4: Určitě. My všechny různé záměry vždycky konzultujeme a ještě i při realizaci necháváme vyzkoušet těmi uživateli a samozřejmě jejich připomínky bereme v úvahu a tady ta připomínka je asi důvodná, takže se s ní budeme zabývat.
2: To molo je tady kousek od hráze, sem už se běžně auty nejezdí, to parkoviště je o kus dál. Může vozíčkář přijet až sem?
4: Pokud bude jezdit pravidelně, tak dostane výjimku. Bude moc přijet, bude si moc zaparkovat naproti tomu molu.
2: Molo zatím vzniká a čeká na své úplné dokončení. Celý bezbariérový vstup do velkého Boloveckého rybníku, včetně úprav přístupové cesty, přišel na 1 700 000 korun. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Na Českém rozhlase Plzeň jste poslouchali Jiřího Schillingera a docela už zbývá pouhých 13 minut. O zprávy se postará Kateřina Jiřincová a po nich bude opět humoriáda a dnes to bude herec Petr Koska, který s vámi bude vybírat scénky. Richard Tendovský vám přeje pěkné středeční odpoledne a těším se na vás opět zítra odpoledne.

Věděli jste, že rybník Drahotín, rozkládající se asi 1 kilometr východně od Zruče na Plzeňsku, má rozlohu 10 hektarů? Byl založen plzeňskou vrchností v roce 1567. Měšťané hledali nové hospodářské zdroje a jeden z nich se našel v rybníkářství. Při stavbě rybníka museli zručtí sedláci na robotě postavit 8 sáhů širokou a 5 sáhů vysokou hráz. Pro vaši představu, jeden sáh jsou skoro 2 metry.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Čtvrtý plzeňský obvod spustil hlasování o vítězný projekt dalšího ročníku participativního rozpočtu. Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začaly s exhumací jeho ostatků. A zítra bude polojasno až zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Lidé ze čtvrtého plzeňského obvodu můžou hlasovat v dalším ročníku participativního rozpočtu, a to buď na webových stránkách rozhodnetesami.cz nebo prostřednictvím hlasovacích lístků, které najdou na recepci Doubravecké radnice. Na projekt jsou připraveny 2 miliony korun, říká mluvčí obvodu Věra Silvarová.
3: K závěrečnému hlasování bylo vybráno celkem 16 projektů. Lidé si často přáli podpořit pohybové aktivity, proto je v hlasovacím seznamu například lezecká stěna nebo parkurové či tekbalové hřiště. Poslat hlas ale mohou lidé také pro parková lehátka, pořízení tobogánu k majáku v Lobeském parku nebo realizaci monitorovaného krmítka.
2: Policejní odborníci dnes začali s přípravou exhumace ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
4: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
2: Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v noci z 9. na 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označena za sebevraždu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incident v Německu za vážný. Česko je podle něj připravené se s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa nebo útoky na rozvodny na východě a západě země. Sport. Ve druhém kole tenisového US Open se dnes z českých tenistů představí Karolína Plíšková proti Američance Schneiderové, Jiří Lehečka proti Britovi Samuelovi a Karolína Muchová proti Britce Boltrové. V noci pak Linda Nosková nastoupí proti Tajce Tara Rudiové.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, teploty 14 až 10 stupňů. A zítra čekejte zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti přechodně až na zataženo. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Povane slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte na dálnici D5 mezi kilometry 33 až 57 ve směru na Plzeň. V levém jízdním pruhu se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby. A pracuje se například na dálnici D5 i mezi kilometry 51 až 28 ve směru na Prahu. I tam projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budu tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli, a to je Petr Kostka. Petře, vítám.
6: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
5: Jaké bylo léto?
6: Ach, horké.
5: Ano.
6: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen A pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
0: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
6: ano,
0: to jezero. Proč ne?
6: Mně to stačilo.
0: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
1: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zmývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám, když Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. Jo.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Sustí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím u hrova ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky jel to koupa, který vůl, tohleto. A tohleto, a pořád nás tak všechny jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůže, když oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolal. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem ji uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady úplně hraje rukama a byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl. Já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak včas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zas na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On s toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měla z Prahy 8, zdraví vás, Patriku, a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi prvních rolí, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, vidět na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a jsem tam do toho cinkněte tým Klenkáčkem.
6: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
6: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
6: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
8: Bo.
6: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev v koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
9: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste se dělal nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť ale většina ano. Z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ale jo, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec. Aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem. Vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály. Ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04. Posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je. A k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového, je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový. Dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, no. Jak si dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásné ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam mám vlastně jako tuzemoček, tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli takový trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by s ním.

0: je to ten okamžik pravdy, že jo? A teď... On měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. A on tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterým oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan a nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím županem se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají taková bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té, jo, do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne, umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
2: moc
1: vidět.
2: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
2: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
2: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
2: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň zrekonstruovala dva domy s nájemními byty v Kotkově ulici. Soud zamítl žalobu čerpacích stanic kvůli vládním cenovým stropům. Knihkupci a nakladatelé navrhují označování knih vytvořených umělou inteligencí. A zítra bude zpočátku polojasno, během dne až zataženo, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeň dokončila rekonstrukci dvou městských domů s nájemními byty v Kotkově ulici. Budovy byly v nevyhovujícím stavu jak po technické, tak i dispoziční stránce. Cílem proto bylo provést zásadní modernizaci. Díky změnám dispozic jsou teď byty i ve třetím podlaží, říká mluvčí magistrátu Hana Josefová.
2: V domech byla provedena kompletní výměna všech rozvodů, osazena nová okna, upraveny povrchy i položeny nové podlahy. Stávající krovy byly nahrazeny novými. Domy jsou nově vytápěny centrálním zdrojem tepla, a to z výměníkové stanice vybudované ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou. V rámci rekonstrukce byly upraveny i dvorky obou bytových domů.
1: Zájemci o nájemní byt si můžou podat přihlášku do 13. září. Plocha bývalého koupaliště v Tachově se mění ve volnočasový areál nazvaný Ostrov. Aktuálně vzniká v areálu vedle sportovišť první část nového dětského hřiště s prvky pro nejmenší. Podle vedoucí tachovského odboru rozvoje a investic Heleny Červinkové skončí první etapa prací do konce října.
3: Zahrnuje to srovnání povrchu, ukotvení a vlastně osazení vybraných herních prvků. Jedním z prvků je zastřešené pískoviště, budou tam v podstatě nějaké lanové prvky pro menší děti, houpačky a tak dále.
1: V příštím roce bude stavba volnočasového areálu pokračovat. V plánu je úprava plochy před restaurací u vodníka a vznikne i multifunkční altán pro pořádání kulturních a společenských akcí. Městský soud v Praze dnes zamítl žalobu tří čerpacích stanic, které chtěly zrušit vládní regulaci cen pohonných hmot. Podle soudu byl cenový výměr odůvodněný a regulace nezasáhla do práva podnikat. Jednatel jedné z čerpacích stanic chce ve sporu pokračovat, informoval o tom server Seznam Zprávy. Vláda zavedla regulaci cen paliv v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Opatření skončilo v polovině července. Svaz knihkupců a nakladatelů představil členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace. Cílem je čtenáře informovat o využití AI.
4: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
5: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
4: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
5: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
4: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra čekejte zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti přechodně až na zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte ve Staňkově na Domažlicku ve Venigově ulici. Kvůli havarijnímu stavu kanalizace je silnice uzavřená. Omezení potrvá zhruba do 15. září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, je 5 minut po 5. a začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Kromě přehledu dnešního západu českého dění budeme v následující hodince volat kytarovému virtuózovi Lubomíru Brabcovi ohledně jeho koncertu v Klenčí pod Čerchovem. Podíváme se do vesnice roku plzeňského kraje, tedy do Všerup na severním Plzeňsku. No a budeme také telefonovat meteorologům, abychom zjistili, jak dlouho nám vydrží to současné pěkné počasí. Taky nadále příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Kateřina Jiřincová.
2: Dobré odpoledne. Speciální škola Merklín otevřela nové odloučené pracoviště v Žinkovech na Jižním Plzeňsku. Určená je pro děti od 5 do 26 let s mentálním postižením, autismem a kombinací vad. Celková kapacita nově zrekonstruované budovy je 84 žáků. Víc poví ředitelka školy Iva Kováčová.
3: Kapacita zatím bude stačit, neplánujeme další rozšiřování, budeme se snažit vymýšlet spíš různé terapie, nové možnosti vzdělávání a to, aby tady naše děti byly spokojené.
2: K tématu se vrátíme v našem vysílání už za pár minut. 11 premiér, včetně 3 světových a 2 českých, nabídne v nové sezóně divadlo Josefa Kajetána Tela v Plzni. Na programu má i 2 obnovené premiéry. Kromě klasických děl, jako je Shakespeareova hra Romeo a Julie či Pucciniho opera Bohéma, nabídne divadlo původní operní nebo taneční tvorbu a další doprovodné aktivity. Řekl to ředitel divadla Martin Otava. Vstupné se plošně zdražovat nebude. Divadlo ale cíleně upravuje ceny u nejatraktivnějších míst a představení. Plzeň v těchto dnech instaluje na velkém Boleveckém rybníku plovoucí molo se speciálním schodištěm. Tento nový bezbariérový vstup umožní pohodlné koupání vozíčkářům, lidem oberlých nebo osobám s pohybovými potížemi. Jak molo vypadá, popisuje projektant Přemysl Bureš.
4: Je to plovoucí pontón, ta základní konstrukční část je z polystyrénových plováků a na nich je pochozí plocha z kompozitního materiálu. Je to systém, který je dneska běžně používaný v koupalištích, v bazénech a tak podobně.
2: Celou reportáž si můžete poslechnout zhruba za půl hodiny. Fotbalisté Plzně se budou muset několik týdnů obejít bez Václava Jemelky a Matěje Vidry. Oba hráči Viktorie totiž museli podstoupit operaci kolena. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. 31-letý Jemelka si naposledy zahrál krátce v dubnu a s kolenem pak byl na operaci v květnu. O 3 roky starší Vidra ještě minulý čtvrtek, co by střídající hráč, zasáhl do odvety závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě Bělehrad, kdy Plzeň po výhře 5-1 po prodloužení postoupila do ligové fáze. V nedělním ligovém duelu se Slováckem už ale Vidra chyběl.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jste slyšeli, v Žinkovech na jižním Plzeňsku začalo s novým školním rokem fungovat nové odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Zrekonstruovaný objekt v podzámčí nabídne zázemí pro vzdělávání a terapie pro víc než 80 dětí a mladých lidí s těžkým postižením nebo autismem.
1: V Žinkovech najde svoje místo také 22-letý Ondřej.
2: Ondra je autista a vlastně má kombinované postižení. Motorikou špatnou, mentální postižení. Jsme rádi, že je tady umístěný.
1: Říká maminka Ondřeje Petra.
2: Jsme dojížděli do Merklína a pro nás je to blíž.
1: Tady je i výtah a veškeré zázemí, i doprovodné aktivity. Zámecké hezké prostředí, nedaleko velký rybník.
2: No to je tady úplně úžasný. My to tady známe vlastně ještě léta, ještě vlastně ze studentských let jsme sem jezdili. Park, zámek, rybník, to všechno úplně skvělý prostředí. Takže když jsme se rozvěděli, že vlastně tady se ta budova bude rekonstruovat a budou tady děti, tak jsme říkali, no to je úplně senzační pro ty děti, úplně ideální, klidný prostředí.
1: Říká Petra, maminka 22-letého Ondřeje s kombinovaným postižením, včetně autismu, který společně s dalšími 83 žáky najde své zázemí a místo pro vzdělávání v novém odloučeném pracovišti speciální školy. S Petrem Loudou, vedoucím odloučeného pracoviště, stoupáme do schodů, do prvního patra.
3: Vezmu vás do své třídy, bude to praktická třída, kde se teď chystáme na nějaké nové studenty, nějaké už Merklína, který k nám přestoupí.
1: Nechybí tady kromě učebny, lavic, stolů, nové digitální technologie.
3: Máme tu smartboard, to znamená, že to je dotykový displej.
1: A tady se učí vyloženě teoretické, praktické dovednosti do života.
3: Vaření a příprava pokrmů, to znamená, že se budou učit, jakým postupem si připraví nástroje, suroviny. Takže tady třeba v této třídě i s pomocí těch digitálních technologií budeme to probírat. Na tu teorii a potom praktickou část budou dělat v kuchyni.
1: Říká vedoucí odloučeného pracoviště Petr Louda.
4: Poptávka je velká. Naše vize je, aby vzdělávání, které poskytujeme, bylo hlavně kvalitní.
1: Popisuje ředitelka speciální školy v Merklíně Ivan Kováčová.
4: Takže si myslím, že nám kapacita zatím bude stačit. Neplánujeme další rozšiřování. Budeme se snažit vymýšlet spíš různé terapie, nové možnosti vzdělávání a to, aby tady naše děti byly spokojené a samozřejmě i jejich rodiče, protože pokud jsou spokojení rodiče, tak jsou spokojení děti a jsme spokojení i my.
1: Těšíš se, Petře, do školy?
5: Jo.
1: Na co nejvíc?
5: Dobrý.
6: Na co se těšíš? Na kluky?
5: Jo, na kluky.
1: Speciální škola v Merklíně se rozvíjí od roku 1993. Od té doby má odloučené pracoviště například v Plzni a Sušici. Z Žinkov na jižním Plzeňsku. Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: počasí.
1: Tak řekl bych, že už pár dní zažíváme docela mírné, příjemné počasí, které hlídají meteorologové. Teď mám u telefonu jednoho z nich, Tomáše Vejvodu. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak co nás tady čeká v nejbližších hodinách, tedy v noci a zítra?
2: Tak v průběhu večera a noci bude oblačno až skoro zataženo a zcela výjimečně se mohou objevit i přehánky. Ve druhé polovině noci a kránu pak bude oblačnosti ubývat a ty nejnižší noční teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí od 14 do 11 stupňů Celsia. No a co se týče zítřejšího dne, tak ráno a dopoledne bude většinou polejasno. Kolem poledne a odpoledne pak oblačnosti opět přibyde, přechodně až na zataženo a výjimečně se mohou pak objevit i slabé přehánky. No a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách to pak bude v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: Třeba, že nedávno docela zapršelo, na to sucho to jaksi pořád nestačí, tak jak to bude se srážkami v následujících dnech? Je nějaký výhled?
2: Tak výraznější srážky očekáváme v sobotu, kdy bude přes naše území postupovat studená fronta. To znamená, že od severozápadu se na většině území objeví déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. A ty srážky očekáváme v noci, ráno, případně dopoledne a už kolem poledne by měly ustávat a odpoledne pak v sobotu už bude ubývat oblačnost na polojasno až skoro jasno. Ale ty srážky, jak říkám, na té studené frontě v sobotu v první polovině dne očekávejme.
1: Říká Tomáš Vejvoda, my mu děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: 6:02 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň a teď se na chvíli vydáme na Domažlicko do Klenčí pod Čerchovem. V tamním kostele svatého Martina totiž v rámci svatojánského hudebního festivalu vystoupí kytarista Lubomír Brabec, violistka Jitka Hosprová a tenorista Jakub Pustina. Koncert bude zítra, tedy ve čtvrtek od 19 hodin a víc k programu už teď řekne přímo kytarový virtuos a garant celého toho festivalu Lubomír Brabec. Tak Lubomíre, dobré odpoledne.
1: Hezký dobrý den, já jsem odběhl od kytary, protože cvičím, protože zítra mám koncert v Klenčí, a tak se moc těším.
0: No já už jsem říkal, že jste si pozval tentokrát Jakuba Pustinu a Jitku Hosprovou, tak na co se od nich mohou posluchači těšit?
1: Tak Jakuba Pustina určitě všichni znají, Plzeňáci ho znají, na Chocku ho znají, je to úžasný tenorista, a Jitka Hosprová, o té se říká, že je to první dáma violi, čili je prostě naše nejlepší violistka. A my jsme si připravili, jako kdyby jsme to tušili, že bude takové krásné léto, že bude sluníčko a že bude vedro, tak jsme si připravili takový italský a španělský program, čili vlastně k tomu středomořskému počasí, co tady je, tak ten program bude naprosto, naprosto dokonalý. A takže jako Pustina bude zpívat, jenom vypírám, bez pět italské písně, třeba Parle mi d'amore Mariu, nebo O sol mio, nebo španělskou Granádu. A Jitka Hosprová to zase bude hrát Paganiniho, zahraje sonátu pro solovou violu za doprovodu kytary. Je to nesmírně obtížná skladba, kterou na světě hraje jenom pár lidí. U nás ji hraje ona jediná. A myslím si, že je to prostě nádhera, je to obrovsky technická záležitost a je to krásná muzika.
0: No, co přidáte vy na kytaru?
1: No, já taky zůstanu v tom Španělsku v Itálii. Zaprvé zahraj romanci, kterou napsal Niccolo Paganini, ale velice zvláštní romanci, která je napsaná za doprovodu violy pro solovou kytaru. Takže to bude ta italská muzika, ale své španělské zahraju slavnou Granchotu, skladbu, kterou já jsem se už naučil kdysi, když jsem chodil ještě na Plzeňskou konzervatoř, a už tehdy říkali, že bych ji neměl hrát, že je to skladba, v které prostě vůbec o nic nejde, že jsou tam jenom dva akordy, A-dur a E-dur, ale je tam obrovské množství techniky a já jsem si už tehdy na té konzervatoři učil na sebe takový trochu bič, že když jsem jí nezahrál někde, tak vždycky byla stížnost, tak teď bude i v Klenčí, bude v Klenčí poprvé a moc se na to těším, protože to je opravdu krásná muzika a virtuózní muzika.
0: Jednou ještě zopakuji, že ten koncert v kostele v Klenčí bude zítra v 19 hodin. Tak ještě otázka, jsou ještě vstupenky a kde je možné je sehnat?
1: No tak vstupenky samozřejmě už teďka před koncertem mizí, ale pořád jsou ještě na plzeňské vstupence, tam se nechají objednat jako v předprodeji, pokud nejste z Klenčí, pokud jste třeba z Domažlic nebo od někud dojíždíte. A pokud jste z Klenčí, tak určitě ještě budou mít nějaké v informačním středisku. A kdyby náhodou jste to nestihli, tak my když tak přidáme židle, abyste se vešli.
0: Lubomír Brabec, tak díky, ať to klapne, naslyšenou.
1: Taky a děkuji, mějte se moc hezky, krásný večer a krásný den ještě.
2: Den v kraji.

0: Už jste to mohli zaslechnout i v našich zprávách. Koupání ve velkém Boleveckém rybníku v Plzni bude nově dostupné i pro vozíčkáře. A to pohodlně, bez překážek. Město právě v těchto dnech dokončuje poblíž hráze instalaci plovoucího mola se speciálním schodištěm do vody. Bezbariérový vstup umožní pozvolný vstup do rybníka třeba i lidem, kteří chodí oberlých a obecně mají problémy s pohybem.
1: V zásadě jsme hledali takový způsob, který nebude údržbově náročný a zároveň bude funkční.
2: Popisujeme tady na tom novém mole, říkáme tomu molo.
1: Můžeme tomu říkat určitě molo. Je to
2: projektant Přemysl Bureš. Pořád se ještě tady montuje.
1: Je to plovoucí pontón, ta základní konstrukční část je z polystyrenových plováků a na nich je pochozí plocha z kompozitního materiálu, který vlastně má protiskluzové vlastnosti takové, aby vyhovoval tady těm náročným podmínkám toho mola. Na něm je takové jakoby schodiště pozvolné.
2: A to je kovové nebo?
1: Je to z nerezu, ano, je to nerezová ocel.
2: Takže on sem přijede s tím vozíčkem, pokud to tedy bude vozíčkář, přijede s vozíčkem, přesedne si na pozvolné nerezové schůdky se zábradlíčkem.
1: Ano, se zábradlíčkem a vlastně pak postupně sám vlastně pomocí se dostává do té vody, až vlastně ten poslední stupeň je pod úrovní vody. Tím pádem by se mu mělo velice pohodlně sestupovat do vody. Je to systém, který je dneska běžně používaný v koupalištích, v bazénech a tak podobně, čili je to ověřená technologie.
2: Pak už může plavat tady. A když doplave, tak zase se vrátí zpátky a zase nějakým stejným způsobem.
1: Přesně opačným způsobem, to znamená nasedne si na poslední schůdek a postupně se dostává zpátky zase na ten nástupní plochu.
2: Instalaci mola tady sleduje vozíčkář Jan Krauskopf, tak co tomu říkáte?
3: Člověk by měl být pokorný a skromný, je to dobrý. Jo. Líbí se mi to.
2: Co byste třeba ještě vylepšil?
3: Můj názor, co si myslím, je, že by tady měl být určitě přeblíkárna.
2: Jak by mohla vypadat, aby pro vás byla ideální?
3: Zástěna, takovým způsobem, abychom se převlíkli, takže určitě z nějaký odkládací prostor, odpadkový koš po případě.
2: Dneska se koupat nebudete, ale do budoucna do toho vlezete, po tom novém molu.
3: Mám to v plánu.
2: Připomínky vozíčkáře tady poslouchal Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně. Je tady nějaká šance tedy, že třeba by se mohla udělat ještě nějaká ta zástěna, paraván nebo něco? Budete to nějak řešit?
4: Určitě. My všechny různé záměry vždycky konzultujeme a ještě i při realizaci necháváme vyzkoušet těmi uživateli a samozřejmě jejich připomínky bereme v úvahu a tady ta připomínka je asi důvodná, takže se s ní budeme zabývat.
2: To molo je tady kousek od hráze, sem už se běžně auty nejezdí, to parkoviště je o kus dál. Může vozíčkář přijet až sem?
4: Pokud bude jezdit pravidelně, tak dostane výjimku, bude moc přijet, bude si moc molu zaparkovat naproti tomu molu.
2: Molo zatím vzniká a čeká na své úplné dokončení. Celý bezbariérový vstup do velkého Boleveckého rybníku, včetně úprav přístupové cesty, přišel na 1 700 000 korun. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: na čase být.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pravděpodobně vám neuniklo, že vesnicí roku Plzeňského kraje se letos staly v Šeruby na severním Plzeňsku. Teď usilují o celostátní titul a podpořit je můžete i vy, je ale třeba si pospíšit, hlasování potrvá už jenom 2 týdny.
1: Jde o finální kolo soutěže Vesnice roku celé České republiky, kde z každého kraje jedna vesnice prošla a toto hlasování je hlasování veřejnosti, protože v každém kole soutěže vždy veřejnost vybere svého vítěze. Takže můžete Šeruby podpořit mezi všemi finálními účastníky z celé republiky.
2: Ukážete nám, jak na to?
1: Najdeme si stránky vesniceroku.cz. a hned na té úvodní stránce si najdeme hlasování veřejnosti. Načtou se krásně medailonky všech těch obcí, které můžete podpořit a my si samozřejmě tedy vybereme v Šeruby. Klikneme si nahlasovat a tím každý den můžeme vlastně dát jeden hlas v Šerubům.
2: Takže můžeme hlasovat opakovaně?
1: Z jedné IP adresy každý den jeden hlas.
2: Proč podpořit právě v Šeruby, kromě toho, že jsou naše?
1: V Šeruby jsou hodně zajímavá vesnička, především v tom, že mají skvělou komunitu lidí. Je to parta lidí, která se dokázala úžasně semknout a v celé té soutěži překvapili komisi tím, že během jednoho dne každý spolek, každá parta lidí předvedla, co umí. Takže komise si zažila za jeden den veškeré slavnosti, masopusty, prohlédla si vesnici a to opravdu vidíte málo kde, aby celá vesnice za jeden pro vás táhla a věnovala se jedné takové záležitosti.
2: Někdo se zeptá, nejsou v Šeruby město?
1: Je to obecně řečeno obec, ale v této soutěži nejde o to, jestli je to obec, město, městejs, ale jde o velikost. A v Šeruby splňují velikost do 7,5 tisíce obyvatel pro každou obec, která se přihlásí.
2: Objasňuje tisková mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Eva Mertlová. Pokud někdo v Šeruby vůbec nezná, co ještě je dobré o nich vědět?
1: Kromě té skvělé komunity lidí, tak je to městečko, které se skládá ze 7 podobcí, takže to není jenom jedna malá vesnička. A je to město, které žije životním prostředím, budují aleje, budují mokřady, různé tůňky, mají tam skvělé spolky, mají tam aktivní myslivce, mají tam samozřejmě dobrovolné hasiče, zahradníky, včelaře, opravdu hodně zajímavý záběr na tak malé místo.
2: A co zajímavého je tam pro návštěvníky, pro turisty?
1: Samozřejmě i v Šeruby mají například kapličku svatého Jana Nepomuckého, mají svůj kostel a mají velmi dobré vztahy nejenom s katolickou církví, která tam patří, ale mají i zajímavý historický židovský hřbitov, takže určitě i milovníci památek si najdou své.
2: Ať už chcete hlasovat pro Šeruby anebo pro jinou obec, možnost to udělat máte už jenom do 16. září.
1: Hlasovat můžete na adrese vesniceroku.cz.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: 17:51 a v tuto chvíli se v Třemošné na severním Plzeňsku slavnostně otevírá nový kulturní dům. Je tam i naše redaktorka a do zítřejšího vysílání určitě připraví zajímavou reportáž. Také řekneme podrobnosti o dopravci Arriva, který bude nově provozovat zrepasované švýcarské vlaky na trase Plzeň Domažlice. No a zítra se do vysílání přihlásí i náš regionální stopař s informacemi o končící turistické sezóně v regionu. To je ode mě skoro všechno pro tuto chvíli. Už za pár minut po zprávách tady bude pořad muziky pro milovníky dechovky. No a následuje Špalíček lidových písní. Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
4: Máte rádi četby a drama?

0: Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj vyhlásí dotační program na podporu zvýhodněné dopravy pro seniory. Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. A zítra bude zpočátku polojasno, během dne až zataženo a teploty do 25 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj podpoří obce, které zajišťují zvýhodněnou dopravu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na dotační program vyčlenil ze svého rozpočtu 1 milion korun. Pokračuje mluvčí plzeňského hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: Obce dopředu těžko odhadují, kolik lidí zvýhodněnou dopravu během roku využije a jaké budou jejich skutečné náklady. Proto jsme nastavili podporu tak, aby mohli získat prostředky na náklady z předchozího roku. Plzeňský kraj je prvním krajem, který tuto podporu zavádí plošně pro všechny obce. Důležitá bude zpětná vazba od obcí, která pomůže podporu v dalších letech co nejlépe nastavit.
2: O dotaci můžou žádat obce do 30 000 obyvatel od 1. do 15. října. Nepomuk na jižním Plzeňsku hledá dva vánoční stromy. Lidé můžou nabídnout smrk, jedli nebo jiný jehličnan. Jak uvedlo město na svém webu, vyšší strom ozdobí náměstí Augustina Němejce v Nepomuku a nižší pak prostranství u nádraží ve Dvorci. Nabídky je možné poslat do konce října.
4: Vhodný je jehličnan, který už na pozemku například překáží nebo stíní. Podmínkou je, aby strom byl maximálně 15 metrů vysoký a dostupný tak, aby ho na začátku prosince mohly technické služby Nepomuk bezpečně pokácet. Z Nepomucka, Julie Tomášková, Český rozhlas.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora, vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
5: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
2: Kromě zákona řešil prezident s ministrem Plagou také rozpočet. V současném návrhu rozpočtu na příští rok chybí rezortu školství asi 6 miliard. Sport. Domácím zápasem Ligy mistrů proti švédskému Regle vstoupí zítra hokejisté Plzně do nové sezóny. Na západě Čech se bude hrát od 17 hodin a 30 minut. O ambicích Škody v této soutěži mluví spolumajitel klubu Martin Straka.
6: Máme hned jedno z nejlepších mužstev v Champions League hned na začátku, že jo? Pak máme Poláky, uvidíme, na co to bude stačit. Když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to nepůjde. Teď nechci povídat, jakože nějak mi to úplně nezajímá, to vůbec ne, my chceme vyhrát každý zápas, ale to nejdůležitější je extraliga, aby tam jsme se nedostali do nějakých jako velkých jako potíží.
2: V sobotu do Plzně zavítá v rámci Ligy mistrů polský šampion GK Estichy. Počasí. V noci bude oblačno a je zataženo s ojedinělými přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra čekejte zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti přechodně až na zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo, na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Aktuálně by vás na silnicích v Plzeňském kraji kromě dlouhodobých uzavírek nemělo zdržet nic mimořádného a hlášené nemáme ani žádné vážnější dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Český rozhlas Plzeň, muziky.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Dnešní vydání pořadu Muziky muziky věnujeme panu Jiřímu Matějusovi z Domažlic, který byl významný muzikant, upravovatel, skladatel a kapelník domažlické dechovky, Jiřího Matějuse. Dnes si budeme pouštět písničky z CDčka Kde voní lípy. Pod stejným názvem jsme slyšeli i úvodní valčík Ády Doško s textem Míly Větrovce, zaspívaný Jiřím Škvárou. Jako další si poslechneme lidovou polku Proč ten jetelíček? Spolu s Jiřím Škvárou ji zaspívá i Hynek Hradecký a Marie Hanzelková.

Jak již zaznělo, pozval si pan Matius k realizaci tohoto CD Jiřího Škváru. Ten se narodil 21. října 1945 v Tachlovicích a je jedním z nejznámějších českých zpěváků dechové a lidové hudby. Svou pěveckou dráhu začal již během studií v Pardubicích. V roce 1967 na sebe upozornil v soutěži Hledáme nové talenty, kde soutěžil po boku později známých zpěváků, jako byly Jitka Zelenková či Karel Bláha. Po soutěži získal angažmá v tanečním orchestru a vystupoval také s Marcelou Holanovou. K dechové hudbě se dostal díky spolupráci s televizním dramaturgem Milanem Baginským. Nejvíce se proslavil jako dlouholetý solista dechové kapely Krajanky Václava Hlaváčka, se kterou vystupuje již několik desetiletí. Hostoval rovněž v dalších známých dechových souborech a vytvořil vlastní pořad Ta naše písnička česká. Velkou oblibu si získal také díky spolupráci s Marií Hanzelkovou, s níž natočil řadu úspěšných nahrávek. Jeho repertoár zahrnuje tradiční české dechovky, lidové písně, evergreeny i populární melodie. Díky svému příjemnému projevu a dlouholeté aktivitě patří mezi výrazné osobnosti české dechovkové scény. My si nyní poslechneme dvě skladby Jiřího Matějuse opatřené textem Miloně Čepelky. Nejprve tango nazvané Horoucí dotek a po něm polku To se vyplatí. K Jiřímu Škvárovi se připojí již zmiňovaná Marie Hanzelková.

Již jsme si představili Jiřího Škváru, pojďme si nyní přiblížit i paní Marii Hanzelkovou. Ta se narodila 24. března 1947 v Bílovci, nedaleko Nového Jičína. Již od mládí se věnovala zpěvu a během své dlouhé kariéry si získala oblibu především mezi posluchači dechovky a české písně. Objevila se také v několika filmových a televizních projektech, například ve snímcích Procesí k panence anebo v komedii Filipa Renče Román pro ženy. Největší popularitu získala jako interpretka dechovkových písní a díky spolupráci s řadou známých kapel a orchestrů. Marie Hanzelková je známá svým příjemným hlasovým projevem, smyslem pro humor a blízkým kontaktem s publikem. Dodnes patří mezi oblíbené interprety české dechovkové scény a její písně zůstávají součástí repertoáru mnoha rozhlasových i televizních pořadů. Následují další dvě skladby tandemu Matěus Čepelka. Po tangu nazvaném Otvírá se kruh zazní polka Vzdušný zámek, kterou zaspívá Hynek.

Trojlístek interpretů Alba, kde voní lípy, domažlické dechovky Jiřího Matějuse, uzavírá Hynek Hradecký. Ten se narodil 4. února 1998 v Domažlicích. Absolvent Plzeňské pedagogické fakulty, Plzeňské konzervatoře, student operního zpěvu na Hudební akademii muzických umění v Praze, je posluchačům dechovky znám především jako zpěvák domažlické horalky. Věnuje se popu, swingu, folkloru, dechové hudbě, opeře i muzikálu, hraje na klarinet, klavír, flétnu a dudy. Na hudební scéně působí od roku 2009, kdy začal sbírat úspěchy v pěveckých soutěžích. Je vítězem řady soutěží, například Karlovarského skřivánka, Zpěváčka či Little Star. Od roku 2015 publikuje vlastní tvorbu a cover verze na YouTube. Často vystupuje se svým bratrem Patrikem v duu Bratři Hradečtí. Na nás čeká v jeho podání ještě Pouťový valčík, který Jiřímu Matějusovi otextovala Zdenka Dvořáková. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špaličku lidových písní. Dnes ho věnujeme zajímavému hudebnímu nástroji, který dříve býval i součástí lidových muzik, než tak trochu upadl v zapomnění, což je velká škoda. Řeč je o harfě, respektive lidové háčkové harfě. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Žebro, žebrák, drnkadlo, harfička. I tak se říkalo harfě, tedy drnkacímu mnohostrunnému nástroji trojúhelníkového tvaru. Jde o nástroj celosvětově rozšířený, známý už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. Nejstarší obrazové doklady v českých zemích pocházejí ze 14. století. Největšího rozšíření se ale harfa dočkala v polovině 17. století, kdy ji někteří výrobci začali opatřovat takzvanými háčky. Těmi bylo možné zkracovat vybrané struny a tím zvýšit její ladění o půl tónu. A právě tato háčková harfa se nejvýrazněji uplatnila v české lidové hudbě.

V dnešním špalíčku lidových písní posloucháme výhradně nahrávky, ve kterých se uplatňuje harfa, krásný nástroj, který býval svého času i součástí českých lidových muzik. Největší zásluhu na jeho rozšíření u nás měl pravděpodobně mechanický harfeník a výrobce harf V. Gal, který se svou rodinou tyto nástroje vyráběl ve velkém od druhé poloviny 18. století. Jako na módní nástroj se na háčkovou harfu krátkou dobu hrálo v době národního obrození v měšťanských salonech, než se opět vrátila do lidového prostředí.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní dnes věnovaný harfám v lidovém prostředí. Lidové harfenictví v českých zemích se od konce 18. století vyvíjelo třemi směry. V prvním případě se harfa stala nedílnou součástí lidových kapel třeba na Chebsku, Brněnsku, ale i Karlovarsku, Klatovsku v okolí Stříbra,

která se za svým řemeslem vydávala i na několika letou cestu na východ. Dobové zprávy hovoří o jejich ubohém životě v cizině, nemocích a úmrtích.

0: Ve špalíčku lidových písní dozněly další nahrávky s harfou, které věnujeme dnešní špalíček. Ještě dodejme, že lidoví harfeníci dávali přednost co nejjednodušší hře na nástroj. V souboru jiných nástrojů hráli obligát nebo prostý terciový.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: zprávy.
1: Speciální škola Märklin otevřela nové odloučené pracoviště v Žinkovech. Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé jezlánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Zítra bude polojasno až zataženo s teplotami do 25 stupňů. Pohodový večer přeje Kateřina Jiřincová. Märklinská speciální škola spustila provoz nového odloučeného pracoviště v Žinkovech na Jižním Plzeňsku. Zařízení, jehož zřizovatelem je diakonie Českobratrské církve evangelické, nabízí vzdělávání i komplexní terapie pro 80 dětí s těžkým zdravotním postižením. Pokračuje ředitelka školy Märklin Iva Kováčová.
2: Nově tady najde místo 84 žáků, dětí s mentálním postižením. Naše škola poskytuje vzdělávání dětem s kombinovaným postižením, mentálním postižením a autismem. Jsem moc ráda, že můžeme pomoct rodičům umístit jejich děti v našem zařízení.
1: Spolu s odloučenými pracovišti v Plzni, Sušici a Nově Žinkovech teď Märklinská speciální škola rozšířila kapacitu na 200 míst. 11 premiér, včetně 3 světových a 2 českých, nabídne v nové sezóně divadlo Josefa Kajetána Tela v Plzni. Na programu má i 2 obnovené premiéry. Kromě klasických děl, jako je Shakespeareova hra Romeo a Julie či Pucciniho opera Bohema, nabídne divadlo původní operní nebo taneční tvorbu a další doprovodné aktivity. Řekl to jeho ředitel Martin Otava. Vstupné se plošně zdražovat nebude, divadlo ale cíleně upravuje ceny u nejatraktivnějších míst a představení. Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka z lánské rodinné hrobky, je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
3: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
4: Já o to fakt nic moc neočekávám.
5: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
6: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
5: Historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Karolína Plíšková končí na US Open ve druhém kole. Zápas s Ruskou Schneiderovou prohrála ve 2 setech. Dnes se na turnaji představí ještě Nikola Bartuňková, Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Linda Nosková.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku většinou polojasno, během dne přibývání oblačnosti přechodně až na zataženo a ojediněle přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne mírný západní vítr, aby jo bude na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Údržba zeleně omezuje provoz mezi Sušicí a Hlavňovicemi na Klatovsku, dejte tam pozor. A pracuje se například i mezi obcemi Cebiv a Okrouhlé hradiště na Tachovsku. I tam počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Co vás to napadlo přijít dnes do Hezky česky se jménem Pakoslav, o kterém jsem ani netušil, že existuje?
2: Ono už se moc nepoužívá, ale bylo to staré slovanské složené jméno. Já jsem na něj narazila shodou okolností a zdálo se mi, že by bylo fajn připomenout, že sice máme v češtině slovo Pako, ale to není součástí tohohle jména.
1: Takže Pako v Pakoslavovi znamená co?
2: Máme starý slovanský výraz paký, který znamenal silný.
1: Takže silný muž.
2: Tak, někdo, kdo se proslavil silou.
1: No, ale samozřejmě nedá mi to nezeptat se na to pako, které používáme, když o někom řekneme, že je pako.
2: Takže je hlupák, nešikovný, nemotorný nebo blázen a v podstatě se to dnes řadí do hovorové vrstvy slovní zásoby.
1: No, ale kde se to vzalo? Z čeho to vzniklo?
2: No, to je otázka, není to úplně jisté. A dokonce, abychom ještě to upřesnili, tak akademický slovník cizích slov uvádí, že pako je druh jihoamerické lamy.
1: No to se taky říká, ty jsi ale lama.
2: Tak.
1: No a nebo ta druhá varianta původu slova pako, když škrtneme lamu, co kdyby to bylo z němčiny?
2: No, tak u té lamy je to nějaký z indiánských jazyků a ta druhá možnost, že by to mohlo souviset s německým slovem pak, který přeneseně původně znamenal zavazadlo a přeneseně nějakou holotu, sebranku. Ale ještě máme jeden z možných výkladů, totiž zase jedno staré české slovo, a to ne to paký, silný, ale pakost. To bylo takové docela významově široké slovo ve staré češtině.
1: Trápení znamenalo, ne? Nějakou zdravotní potíž.
2: Tak, soužení, nemoc, pohromu, ale také špatnost a nešlechetnost. A odtud zřejmě vychází ten výklad.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti a počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada.

0: Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
1: To je právě kouzlo té únikové doložky, pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok k tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
2: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 150. Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci. Počasí. V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přehánky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky. Mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
3: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková. Legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
3: Alex a host.

0: A host dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setkání s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct, ano. Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nie budú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako... Ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Áno, vaša maminka byla ľudová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Alex a hosti povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určite nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když ste potom držela v ruce titul, tak sa mamince ulevilo?
1: Určite. A len zase mi pripomenula, že mala by som u tej medicíny ostať radšej.
0: A vy ste u ní zůstala několik let, no, v svojí praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, pretože môj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú česť byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a mňa dostala ste i zajímavú nabídku, a to do Semaforu.
1: Áno.
0: Vy ste ji odmítla, nebo
1: predsa? Áno, ja som nechcela ostať. Nie, pretože ja som chcela odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, som povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu z Česka nebo z Prahy. Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj históriou slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zástávek je tak přesunutá.

0: přesunuta na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
1: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět. Bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláště. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
0: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký. Štíhlé postavy má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
2: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
3: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
4: Hej, vítám! Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem!
5: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
3: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojt z Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velké Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: No, Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích, do lesa s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozili na to s tím dříví. Nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra. Jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to v Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století. Hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kollerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kollera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým Fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
7: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
8: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
7: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko. Je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený i podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouválcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy V létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
9: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
7: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní čtyřmístný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve dvou kusech. Jednalo se už o čtyřválec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
9: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
7: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění a stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Näseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897. Jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident. Je to takový automobil, který vypadá jako kočár a taky se mu tak říkalo. Říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívali, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejvzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen, toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapi se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
0: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím motorem, a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po Prezidentovi bylo několik kočárových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, Viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to 4 rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho otvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je 6-místný automobil, ale samozřejmě, kdyby jsme chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíše jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, my jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych ho měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom sešlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterým jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost, představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotnou byla moje paní Bytná. Pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jako že teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: takhle míváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jakých situací, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty sny mívají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No tak určitě je to hudba. Samozřejmě zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru. Takže díky této závadě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce?
5: To bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady. Každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům. Pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská Strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší české dráhy, nebo tehdejší československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdily až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje, je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly, jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký, a vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmů. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi náklaďáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech, je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenší

0: pohybu v Jiří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
1: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
3: Sport.
1: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
3: Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: Tomáš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle ní jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf naklánil z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl, jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem. Musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do Saint Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. A Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatýho a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikde na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, no, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on ne, teďka já mu píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení Dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovný kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věků mu do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavej, pánové. Jo, jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Ciláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbrasla Fíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílové rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílové tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

tak dej. Na svou šťastnou hvězdu ten náš kříž. Slabost víru zmáhá, ale to se stává v den zlej. Nedívej se za sebe a z ruky nehádej.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každý se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namalil. A ono mě začal řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, asi prusám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň, pane, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všim jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavých. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spouš, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co kdyby. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhle tu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíl. Já jsem že s tím neříkal ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím, si za to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pa proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak to upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na porodě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takový obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší už šli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do páté, druhý, do šesté třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko. V pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde visela česká vlajka, je skleněna velká tabule a jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mhm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška skované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou
0: ano.
1: A dostali starou učitelku ano. Němku.
0: Aha.
1: A ta jim vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako...
0: Osvoboditele, ano.
1: Tam natočila, tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je skutečnost, že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: na
1: té, jak víte, tak jsem hospodská, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik a když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v Noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech, tehdy s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že jo, ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na kolej tehdy a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi a byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, tak je to zasáhlo
1: a
0: silně. Nějak,
1: díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom v určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Světimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No ho v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeci. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale odpovodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale, děkuju no, za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: On všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde.
0: Tak.
1: Na mráčku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma a tak. Mně někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednu nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne. Naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám, vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let, a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší.
0: Ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky. Ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam desi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat. Sice to už byly, sestra byla 18 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkal, mami, jak jsi to prosím tě dělala?
0: Dokázala, že jo.
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom, to bylo, že to pryč, já radši od, ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války?
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let. A ten hrozně rád vykladal, jenomže to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsem já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela
0: tak,
1: to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou ty špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, kdy tam jsou ty děti, všechny, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád
0: opakuje? Proč se to pořád opakuje, že jo?
1: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
0: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
1: Jste byla malá?
0: 3 roky mi
1: aha,
0: byly.
1: Tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustijou, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být. Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, že vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
0: Paní Marie, asi bych říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou. A ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku.
1: Ano.
0: Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového. Lidstvo se musí poučit. Nepoučilo se.
1: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila. Když šla žádat tam svojho bratra, který dělal tam tu předsedu té Rudé gardy, jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
0: Ano.
1: Neměla si zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, teď on je tady z Usova. Teď ho znáš? Ne, je to Němec. Já jsem říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
0: No, jako krásně je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno přesně vidět, jak to vypadalo.
1: Ano. A hodně si pomáhali. Hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo a vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsou ráda, že jsem vám pomohla.
0: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40, to znamená, že jsem se narodila na začátku
1: války.
2: Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tím lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. Uh-huh. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. To jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla se, tam nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. Uh-huh. No a on říká, ale my kde my můžeme jít, když my tu máme takové, já jsem měla tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání.
1: Ano.
2: A podíval se na mě a říká, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní strýc padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roku najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák musela vařit, ale oni měli sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no, možná proto, že děda fakt měl
1: dobře německy
2: a bavil se s ním. Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli také velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuji, paní Aničko.
2: Zbombardovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě se měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Hlinska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatorium. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam sanatorium na Pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o dva měsíce později. Takže proto jsem tady já. Ale to je úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Přítomna. Já jsem z Lysé nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lysé nad Labem je s tou Milovice. A to je venský prostor, který donedávna byl ruský. A celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do první třídy v roce 67. A vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako máme, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, do konce se báli přejít, že tam byly jednoty, 34 za druhým. Bylo to šílený, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lysá nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčili to na jaře 68 Lysá nad Labem, mimo jiné byla to poslední rol třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti. A vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měl dopouštět do Prahy a v nestředě říká, ale najednou já měl bundu na ní trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polský vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout.
0: Ano.
1: To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger, a tyhle ti všichni se setkali na tom Lyském mostě, takže to je takový propojení, že do 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmový. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct, jsem do poslouchaj.
0: Ano.
1: Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a vyptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se rozděl od toho hládi takovou maličkost třeba o těch Polácích. A
0: ano.
1: Co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete. Na
0: jenom
1: internet, žádný kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
0: Děkuju, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer. Vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Moravě narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mi řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán, Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle, a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano.
1: Jako německý voják,
0: ano.
1: A že je nějaký zajatce.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu. Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už se taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a bejval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jináč tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že no. Dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla, tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka by vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To určitě.
1: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina,
0: to
1: ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, bohužel, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak – kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti. Do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička Není nám už 17, podání Petra Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce, ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě, protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utékl otec do Kanady a nechali jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Mm. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí lístky, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti. Uh-huh. A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám, nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný. Mm. A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kouka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočár.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a posilně. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuji i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou tak. Dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky. Tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i své tajemství. Ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín. Pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné. A jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka. Ano. Oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místní hospůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: Kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila, teda, ale oni to věděli,
0: ano.
1: Ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne? A já byla taková už od malička pravdomluvná, říkám, byla babi. A oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají.
0: Máte
1: a
0: pravdu.
1: Dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu,
1: paní
0: Ivo.
1: A já vám děkuju, nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to tak,
1: jak
0: paní
1: bude
0: Ivo.
1: Reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat, ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořad,
0: ano.
1: Kde chci oslovit právě pamětníky, teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl uspořádat.
0: Tak vám i podržíme pěsti.
1: Tak
0: ať je to úspěšné. Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce, a stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděly ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice.
1: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to bylo velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance, už to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr a tam se nikdy nezavíraly, vrata se zavřely, ale nezavíraly se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce, tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo, ne, to je zbytečné, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo, a to a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano, ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď, já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedovolali, nedobouchali. No, takže já jsem teda šla a šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: A jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty šusy, řekli mi spasíba
0: a šli.
1: A hotovo. No ale to byl já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: Musela jste mít strach velký, přesně
1: tak. Asi druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu. No a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. jak, kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak, no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
1: No.
0: No, děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím. Moc krát děkuji a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě. My jsme měli pozesláno slámou, na to deky a peří a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi, ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou, co tady děláš, lidi zima. On mě posle, on šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní Ano, a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli velkou stodolu. V té stodole bylo hodně cena. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: Jeho krmy. A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl za Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě odměstčilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mhm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávěla moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava. No a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm. No a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry. Tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohl stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, protože můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama a oni museli zůstat bohužel v protektorátu, tak že Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju tuhletu větu a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničku Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala konečně, chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka nebo toto prostě tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando, dovolíš, no tak tancovali, no a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou, no a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu, no šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo, no na kuráž, no teď začal tancovat a ona, prosím tě, co děláš? A to zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to, a pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako a valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňskej na další krok.
0: Krásná vzpomínka, paní Boženko. Děkuju za veselou vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání. Ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila. Že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už skončila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On, tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, na maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Mm-hmm.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malíř v pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty dělal účetního, a ty jsi byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím.
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. Do dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že? Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a pandím jim, že tak dlouho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, díky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala. Dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababi všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, teď už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický nový

0: jeho nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
1: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
2: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo

0: věc své slovo zpátky brát, tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: To zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst.

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit nad přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, kdy zas něco bude, je to pro mě jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Samec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi, a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s trošku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když s kvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých letech zas.

0: Vidím její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec, ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu Veverží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nadí.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Ne.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký, ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas, a na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši. Jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš. To znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného. Myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je. Tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společné o to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako, oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vím jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že? Ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný, já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi Král Gumiků, Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva to byla pro někoho, kdo stále musí,
4: a
2: jako je puncovaný komik,
4: opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že jo, tak říkají normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: máš ukaze, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy.
4: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor tam.
5: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se čtyřmi poradí. A když chybí ta čtvrtá, i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme ďas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic se netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás dva na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano,
2: v Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě vidějí v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: No to byla, že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, neboť jsem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, jindy zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno čet vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Ano, telefonu, ne
4: dopisu. Všechno se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy falše to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci. A já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k té knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

už neusnu, já snad nakonec budu muset číst. Ach pro Pětran, on už dohvízdal a já mám okno z

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v divadle Pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák, i ten populární, představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe, svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, já se vám úplně v sedmým nebím. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrovtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, jak bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No, vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, No to snad tělech, do tělech rozhovoru nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jist, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc. Vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.